Shabazzan Krgovič a jejich výborná společná deska Four Days in June, opět na značce IDE Fix, kam se navrátili. No a ukázka 43, no a ještě tady mám jeden takový restík, který vyšel před více než měsícem od toho sympatického dua, který se říká Ear, neboli Ucho, které tvoří hudebník Jonas Pass a zpěvačka Jale Haftanu, hudebnice. Koncem května, úplně na samém konci, vyšla na podlovičku právě značky 824, jejich tohleto sympatické dílko s názvem Ramspringa. Každopádně tematika téhle desky popsala takovou filozofii, aby si se zvolil svůj život, která zkoumá krásu a zároveň destruktivitu spojenou s hledáním osobní svobody a nezávislosti. Tady je už deska kapely Ear, fuká se Threats a příjemná záležitost značky A24 Music, deska Ramspringa.

Tolik tohleto duo Spojených států, každopádně duo Ear, které vydalo své debutové album po tom loňském EPčku The Most Dear and The Future. Září desku Rumspringa na právě na značce A24 Music a výborná taková kolekce hodně různých fragmentů IDM, elektroniky, indie-troniky, vůbec glitch-popu a vůbec různých lo-fi zvuku. Určitě čekněte, stojí za to tohleto příjemné album, které vyšlo, no už je to měsíc a půl skoro. Docela mě brzí, že jsem tady trošku opomněl. Každopádně před námi je už poslední věc v dnešních novinkách a tou je kompilace značky 1985 Music, která vyšla před týdnem pod názvem X Years VA, což je kompilace k 10. výročí tohohle labelu Alex Pareze, která nabízí celkově 20 exkluzivních nahrávek. Mimo jiné jsme tady hrali ten předsazený single Alex Pareze Combination Style už minulý měsíc. Projekt jako Monty,

Galaxia skava Smile for Me, ukázka z 20-skopové exkluzivní kompilace na label Express 1985 Music, kompilace X Years VA, Novary Artist. Každopádně určitě čekněte, pokud máte rádi drum and bass a vůbec bassový věci experimentálnější. Tolik dnešní novinky na alternativní scéně, už playlisty už na stránkách rádia, a teď už míříme za pořadem Intro Dnes. Právě s touhletou talentovanou mladičkou hudebnicí ze Spojených států Quiet Light.

Opět příjemný, ničím nerušený poslech připraveném profilovém pořadu intro dneska s touhletou talentovanou mladičkou hudebnicí z Texasu, která si říká umělecky Quiet Light, tiché světlo, jinak vlastním jménem Ria Maesh. Určitě ještě v téhle době, když služila tuhle písničku, byla Teenager, Till I Get Tired, vlastně jeden vůbec z prvních oficiálních singlů, který se objevil na streamovacích platformách na podzim roku 2021, no a ukázal vlastně její velmi křehký takový lo-fi bedroom pop, možná ve spojení třeba s folkovými, indie folkovými a ambientním folkovými vlivy. Každopádně její single s názvem A Light se pak objevil v únoru následujícího roku a právě i v březnu pak i další single s názvem Salt Water. Všechny tři pak se, nebo všechny tři pak najdete na pětiskabovém EPčku Stories I Am Now Telling You, které si vydala přes svůj bandcamp právě v dubnu roku 2022. Pěnkrát, myslím, že co by 20letá. Teď už její skapa Salt Water. Tak poskáte Quiet Light dnešním intru.

0: Living in the city.
1: Yeah.
0: Cowgirl. Looking all types of pretty.
1: Oh, excellent.
0: Her hair is brown. Her eyes are blue. But when she smiles at you, you know her love is true. Cowgirl. Cowgirl living in the city.
2: To byla další ukázka z tvorby mladičké hudebnice z Texasu, která si říká Quiet Light, jinak, jak jsem řekl, vlastním jménem Ria Mahesh. Vlastně v té době začala studovat, myslím, že také na medicínu konkrétně. Myslím, že stále, myslím, že vydělává tohletu univerzitu, no ale co je důležitý, že jí tvorba, co by takhle mladičké už se setkala určitě hned v začátku s velmi vlídným přijetím. Každopádně tady je už, tohle byla skladba Swan Song, nebo je labutí píseň z jeho EP I Love You Because You Are In Love With The World. Miluji tě, protože jsi v lásce se světem a to je moc pěkné. Každopádně tohleto mini album, dá se říci spíš, které nabízí 10 nahrávek, i když stopáží to není album, tak si z něho dáme ještě další dvě ukázky. To bude takový jemnější opět track Dream Risk a pak i taková zásadní a nejdelší skladba na tomhletom počinu, skladba Ria Summer. Teď už právě Ria Mahesh aka Quiet Light z EP I Love You Because You're In Love With The World, který vyšel v dubnu roku 2023.

Yamaha Eshaka Quiet Light, dnešní pořad intro s touhletou americkou hudebnicí Majičkou, která zněla v ukázce Rhea Summer, právě z tohle minialba EP LCS Clubového I Love You Because You Are In Love With The World. No a tohle už je další singlová záležitost, která se objevila v roce 2023 hned v létě, ještě v květnu, vlastně před létem, po vydání tohle EPčka, nebo minialba, skvělá s názvem Superstar, která byla předzvěstí jejího dalšího EP, které vyšlo v létě pod názvem 4th of July.

tůní nahrávka od právě hudebnice Quiet Light. Pokud jste zapli později, věřte, že posloucháte profilový pořad intro právě o této talentované hudebnici ze Spojených států vlastně jménem Maria Mahesh, která vlastně pracuje v nemocnici, stará se o lidi a přitom tvoří tuhletu velmi emocionálně nabitou muziku, která hlavně na tomhletom EP 4th of July, kterou jste slyšeli týká i v titulní ukázce, kontrastuje jak takový ty melancholický, krásný, jemný věci, eterický s překvapivě dynamickými pasážemi. Každopádně z desky vyšel ještě single Track One, který slyšíte pod náma, ještě před vydáním EPčka tohohle sedmiskabového opusu, ze kterého si dáme také ještě třetí ukázku, přeci jenom jsou to kratší věci, takže si to můžeme dovolit. A tady je už z téhleté její třetí už EP záležitosti, nebo chcete na jejím vlastním bandcampu ještě tenkrát, skladba s názvem Twirl, která uzavírá tohleto EP 4th of July, Quiet Light dnešním intro a playlist a info najdete na stránkách Rádia 1.

0: Bright Light a ukázka už tentokrát úvodní track z její debutové desky, která se nakonec objevila nejdříve vlastně nezávislý jako release přes její Bandcamp v roce 2023, to koncem dokonce srpna, hned po zhruba necelých dvou měsících od toho EPčka 4th of July, které ještě znělo předtím v té ukázce Twirl. Tohle však, co dohrál, byla věc You Know That I've Stayed. Úvodní track, který se objevil na této její vlastně první studiové nahrávce, která dostala název Blue Angel Sparkling Silver. Tohle album, musím říct, jak jsem řekl, původně vyšlo nezávisle, ale rok na to se objevilo také na americké indie značce Orange na jaře, myslím, že to bylo na vinilu už. A určitě velmi takové překvapivé, kolážovité album, které nabízí textově různé ukázky z jejich deníčku nebo vlastních vzpomínek, kde najdete takový právě směs eterického lo-fi popu právě s ambientními plochami, což dokazuje i tato ukázka pod náma Fairy Princess Dreamland. Je to hodně takový eterický, hodně jemný, snový počin tato tenkrát ještě mladíčké, myslím, že 22-leté hudebnice z Austinu, z Texasu, jménem Ria Maheshaka Quiet Light. Teď už pojďme k další ukázce z této desky, která má název German Concrete. A poté to bude i hitovka, taková salba možná Montreal. Vy posloucháte profilový pořad Intro Dnes právě s touto americkou hudebnicí Quiet Light.
1: Hi Maddie, this is your landlord. The AC guys are at your door trying to get in. I don't know if you're at home, but they're at your door.

To byla ukázka z klubu Montreal z debutové desky Quiet Light alba Blue Angel Sparkling Silver. Neděste se, protože ona vydala letos právě stejné album, pouze s dvojkou na konci. Ale my jsme u té jedničky, kterou si původně, jak jsem řekl, vydala sama přes svůj bandcamp úplně nezávislá. Je to hodně cítit z té desky, je taková nezatížená, hodně čistě taková lo-fi, která tvoří takové, no, dá se říct, uzavřené, intimní, melancholické dílko, které prolínají různé právě ambientní plochy, což je další ukázka pod náma Nightmare Party, kde jsou různé nahrávky z hlasových zpráv telefonu, ale možná i z nějakých party, jsou opravdu. Album vznikl, myslím, že na prosté izolaci, právě tajně v jejím pokojíčku v Austinu, v Texasu. A jak jsem řekl, to album funguje spíše jako taková souvislá koláž. My si z ní dáme ještě další, tu závěrečnou čtvrtou ukázku a také závěrečný track na této debutové desce Quiet Light, Blue Angel Sparkling Silver, která, jak jsem řekl, pak následující rok 2024 vyšla i na CDčku, i mám pocit, i později vinilu, právě pro indie label Orange. Úplně ve stejné, myslím, že podobě, snad jenom s výjimkou toho, že tam nebyl ten sample Iggy Popa mluvení ve skladbě 1117. Každopádně teď už Quiet Light a skladba And There He Goes, tak závěrečná věc z její debutové desky Blue Angel Sparkling Silver. Posloucháte intro dnes Quiet Light. Znovu připomenu, kompletní playlist, info a odkazy najdete na stránce Rádina pod pořadem intro.

Tak to byla skupina Keira Knightley, single, který se objevil ještě v témže roce, kdy vyšlo to debutové album v roce 2023 jako digitální single v listopadu. Pak ho najdete také právě na EPčku, které vyšlo pod názvem Kontakt na, myslím, že později na ty 12 palci digitálně jako trojsklobové dílko, jinak myslím, že pak s bonusem i čtvrtým a právě kromě singlu Keira Knightley tam najdete i tuhletu parádní věcičku Used to be your angel, bývala jsem tvým andělem. Opět intimní, hodně osobní texty, jak říkám, které čerpá ze svých matických, ale velmi asi hlubokých emocí, které prožívá tato dívka z Austinu jménem Rhea Mahesh, Quiet Details, tohle už je její EP Contact, který vyšlo na jaře roku 2024.

Quiet Light a exkluzivní single Starfall, který nenajdete na jejím žádném releaseu, vyšel v létě roku 2024, právě potom EP Contact a také příjemná věc přes její Bandcamp tentokrát. No a my už si hrajeme teďka také single, který se objevil právě hned v zápětí další měsíc v srpnu roku 2024, dostal název Paloma a musím říct, že ho následoval pak i další single v září Luckiest Girl. Obě skladby pak najdete na jejím dalším EP sedmiskovém počinu Going Nowhere. Každopádně teď už Paloma. A Quiet Light dnešním intro.

Byla další ukázka z tvorby téhleté hudebnice ze Spojených států jménem Rhea Mahesh, Quiet Lights, chyba Blood Pours Like Wine, krev se valí jako víno, nebo teče jako víno. Každopádně ukázka z jeho EP Going Nowhere, které vyšlo na podzim roku ještě 2024. No a oproti vlastně ty nahrávkám třeba předtím, tato konkrétně je taková nejvíc písničková, ostatně slyšeli jste v těch ukázkách Paloma či Blood Pours Like Wine, a my si dáme ještě jednu takovou říznější věc z tohohle opět sedmi skladbového počinu z roku 2024. Je to ukázka s názvem Love 90. Tohle je Quiet Light a EP Going Nowhere.

Posloucháte profilový pořad intro dnes z Quiet Light, pokud jste zapli později, a tohle byla ukázka Aurora, krásná, taková asi nejvíc rozjetá věc na této velmi intimním ambientně laděném počinu Pure Hearts, který se objevil z kraje roku 2025. No a nabídl opět 7 skladeb, tentokrát od celkové stupáže okolo 19 minut, takže opravdu EP. No a my si dáváme už tuhletu ambientní ukázku Hideout a pak i skladbu Paris, tohleto instrumentální dílko, které zakončuje tohleto EP Pure Hearts, které funguje jako vlastně takový nepřerušovaný snový tok. Tokrát zde nenajdete žádné vyložené hity, kromě té skladby Aurora. Česká Hideout a pak už ukázka ještě Paris, EB, Pure Hearts, Quiet Light.

Tolik EPčko Pure Hearts, které vyšlo v lednu roku 2025, také na, myslím, že kazetě či vinilu, a to prostě bylo později, až vlastně v letošním roce. To byla ukázka Paris, této sedmisklubové ambientně leděné kolekce, no a v tom letošním roce se pak ozvala už Rihanna, Shaka a Quiet Light svým vlastně pilotním singlem z kré roku po té spolupráci s projektem Good Year. To bylo singlem Berlin, který jsme ostatně také nasadili do vysílání Rádia 1. Aspoň já jsem ho představoval tak, čím je také Josef Radílek. Tohle už je skladba právě Berlin. První single od Quiet Light po více než roce z jejich chystané druhé studiové desky, která vyšla letos na jaře pod názvem Blue Angel. So, Sparkling Silver, římská dvě nebo

0: cusp season. Can I spread my gray wings flat against the...
1: Tak to byla další ukázka singlová od Quiet Light, která vyšla před vydáním druhé studiové desky Blue Angels Sparkling Silver 2, kterou už upsala také prestižní značka už True Panther. To byla singlovka Self-Esteem z toho dvojsinglu Post Internet Fame, který vyšel také ještě před vydáním desky v březnu, no a pak už v dubnu, koncem dubna vyšla tato, po třech letech téměř vydaná i druhá deska Blue Angel Sparkling Silver 2. Teď už skvělá You Say I Love You. Ještě single, který vlastně vyšel v ten samý den jako deska. Limitovaně, myslím, že i na sedmi palci. Quiet Light. Dnešním intro, za chviličku už také seance s projektem z Itálie Alio Die.

Quiet Light, a její příjemná taková svižná věc s názvem tentokrát Place, chci říct New Girls, tak a vy jste jinak mohli tuhletu věc zaregistrovat na téhle její velmi příjemné věcič desce už v druhém dílu právě desky Blue Angels Sparkling Serval Římská, kde já doplním, že tohleto album bylo přeci jenom asi do té doby úplně asi nejucelenější čistší zvuk oproti debitu a je žánrově, musím říct, ta fúze zde je patrná od nějakých indie shoegaze nových nebo dream popových věcí, IDM, elektroniky i takových hyperpopových vlivů. Předám je poslední věc z téhleté její desky, také poslední věc v dnešním pořadu intro, za chviličku už také dneska nové album od italského producenta Stefana Musáka Alio Die, desky Vima Mercury Vortex Engine. A tohle ještě je ukázka Place You Can Fill a Quiet Light alias téhleté hudebnice z Austinu, teprve 25 leté snad teďka zpěvačky a producentky. Quiet Light. Jinak kompletní playlist už visí také na stránce Rádia 1. Tohle už je závěrečná věc dnešním intro Place You Can Fill.

opět příjemný, ničím nerušený poslech připravené nedělně pondělní seance vám přeje Josef Sedloň. A jak už jsem předeslal dneska s italským už veteránem na poli etnoambientní hudby projektem Aliodie, na kterým najdeme multiinstrumentalistu Stefana Musso už od konce 80. let, kdy vlastně vytvořil ten svůj drone projekt na poli ambientu, ve kterém využívá různé nástroje z celého světa, ať jsou to indické tambury, citery, chřestitka, různý zvonky a i samozřejmě terénní různé nahrávky z přírody. Původně hudebník z Milána, který se uchýlil už do přírody, kde tvoří tuhletu hypnotickou meditační svou tvorbu. My jsme ho dlouho dobu si do pořadu seance nedávali, ale musím říct, že za těch více než 30 let seance jste už slyšeli mnohokrát. My se dnes právě budeme soustředit, kromě teda té jeho nové desky Vimana Mercury Vortex Engine, kterou vydal před pár měsíci v květnu na seznace Xunt Leones, podíváme i na jeho starší nahrávky právě z této dekády hlavně, kdy jsme naposledy, myslím, že se tady hráli, tak myslím, že před 4 lety. Každopádně na úvod to byla ukázka skladby Mercury Vortex Engine a já doplním, že na tomto albu, které čítá okolo 76 minut, najdete celkově jenom 3 nahrávky. Tohle byla právě ta nejdelší z nich, ta závěrečná věc, ale my si dáme už teďka také ukázku z té jeho úvodní skladby, která má název The Room of Secrets. A doplním, že tohleto album odkazuje na mýtické létající stroje středověké Indie, Vimany takzvané. A doplním, že on vydal letos i desku Vimana Essential Waves, která vyšla také na jaře letošního roku na jeho znece Xunt Leones a my se na ní také za chviličku podíváme. Doplním, že ale jste mohli najít v jeho katalogu letos už dokonce i další trojskladbové dílko z března s názvem Fragrant Shade a také spolupráci s dalším italským projektem Aglaia, který ostatně také vydává na jeho už kultovní znece Xunt Leones. Každopádně pak se podíváme i na jeho starší album z loňského roku Orphic Incidents, který vydal na sklonku loňského roku. No a půjdem proti proudu času, uvidíme, co stihneme. Každopádně teď už ukázka úvodního tracku The Room of Secrets, místnost tajemství. A tohle je zatím poslední album italského projektu Aliodie, album Vimana Mercury Vortex Engine. Já vám přeju krásný poslech a doplním playlist už a info najdete na stránce Rádio 1 právě pod pořadem seance.

0: Tolik dnešní putování s legendárním italským projektem Alio Die a novou deskou, která vyšla pod názvem Vimana Mercury Vortex Engine. Náznace je právě Hicks und Leones teďka před prázdninama v květnu. Každopádně to byla ale ukázka z roku 2022 z alba Spirals of Light, skladba s názvem právě Waves of Call for Bliss. Kompletní playlist také sánce už tuhle chvíli visí na stránce Rádia 1. Od mikrofonu se sám loučí Josef Silem. Přeju krásný poslech s dnešním vůbec dnem. Ostatně uslyšíme se už dnes 19 hodin při pořadu CD Don't Stop z Boards of Canada. My si je ostatně zahrajeme teďka hned po seanci v novince Father and Son, nasazené v hitparádě Rádia 1, pro kterou můžete také hlasovat. No a naslyšenou pak už s vámi naživo už pak v úterý po 15. hodině. Dobrou noc, či krásný den.
1: Vývar. A když vývar získáme jedině z rybí hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam nechám, není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

I love the lower. Or that I love any physical being.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Reklama na Radio 1.
5: Dobré ráno. I v tuto šílenou hodinu je s vámi Radio 1.

Tak, krásné pondělní ráno všem hraním ptáčatům ze studia Rádia 1. Vás zdraví Josef Hradilek. Jsem tu s vámi dnes od 6 do 9 hodin. Začneme jako vždy pozvolna. Dohledám April Magazine, Another Day, a tohle už je nový projekt frontmana projektu Homeshake, P.S. Gunner, I Forget.

landscape. Another story

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
3: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
2: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
4: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hitbah News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Reklama na Radio 1.

tohle jsou Cocteau Twins, Feet Like Fins. Ještě předtím Red Section, Dime a DJ Shadow, Transmission 2. Ještě jednou krásné dobré ráno všem, kdo právě teď posloucháte Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talento

Viktorie Hanišová, Hoří ti táta. Vydavatelství OneHot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Reklama na Radio 1.

Právě jsme si zahráli debutový single mladé australské kapely Linen, věc s názvem Cellou. Tohle už je dánská hudebnice, skvělá kytaristka Emil Buch a věc s názvem Big Sun z jeho předloňského alba Suntub.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckoning. Druhou novinku přinese New Yorkský Black Marble. Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
3: Reklama Rádia 1.
4: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitarnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Reklama na Radio 1.

Manchesterské duo Space Africa oznámili, že letos vydají nové album Quiet Storm a tohle byla věc s názvem MLN, druhý single z chystaného alba, na kterém hostuje Tony Njoku. A teď si dáme tuzemskou novinku. Plzeňský hudebník a básník David Jirka alias Blue Chesterfield vydal nové album Angels, tak si pustíme píseň s názvem Phone Call z tohoto alba.

Ještě nám dohrála novinka Jua Dudania od dánské hudebnice skladatelky Sophie Birch. Což je americký producent Samba Jean-Baptiste Say So. Yeah.

Tak dohledám sám, Bažan Baptistce jsou jeden z vrcholů letošního ročníku Creepy TP festivalu, který se odehrál tento víkend v Praze. Teď si dáme novinku, další letošní release, The Thinking of the World Began Pounding in Our Ears the Moment We Hit Shore. Velmi dlouhý název projektu i alba, za kterým stojí hudebník Florian T.M. Zajsik.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

To byla další tuzemská novinka Stone Island od Velocetrol, pražská kytarová úderka, která vydala před týdnem a něco nové album Freedom Colony na labelu Stone to Death. Tohle už jsou The Invaders, Soulful Music. Ještě jednou krásné ráno všem posluchačům, posluchačkám Rádia 1. Dnes máme pondělí 13. července, za minutu bude čtvrt na 8. Od mikrofonu vás zdraví Josef Hradilek, jsem tu s vámi dnes do 9 hodin.

Tohle novinka od birminghamského rapera Tony Montana, který teď ale vydal takový kytarovější album s názvem Birmingham City Council. Nowhere, nowhere, never at all.

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter

Tak teď jsme se podívali do Kalifornie za Timem Preslim, ale s White Fence a jeho novou deskou Orange, ze které jsme se zahráli píseň Unread Books. No a teď se podíváme do Dánska za producentem, hudebníkem Frederikem Valentinem, který vydal novou desku Unfinished Love Songs. A tohle píseň Beautiful World. Přeji příjemný poslech, posloucháte Rádio 1 s Josefem Hradilkem, dnes ráno do 9 hodin.

0: Abra Roses.
1: Reklama Rádia 1.
2: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
3: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planéo.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Reklama na Radio 1.

Tohle byl kalifornští Dutch Interior Science Fiction. A teď si dáme novinku od projektu God of War, což je side project členů kapel They Are Getting a Body of Water a Hooky. Single s názvem Mickey Don't Pose z chystaného alba, které se jmenuje Molly Picture.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: A tohle novinka od projektu Evanor Unlimited, All I've Seen.
2: All I've seen left petrified, mahogany wood left to dry.
1: A Evanor Unlimited vystoupí v Praze 37. ve čtvrtek v klubu Bike Jesus na akci Glitter Hit.
2: The love sea unrecognized.
1: Kde vystoupí i řada dalších projektů, převážně tuzemských, jako Ursula Seregi nebo Wasted Days a Julie K.

už je americká zpěvačka Hyde nebo Hyde, teď přesně nevím, jak se to čte. A její verze písně, kterou asi mnozí z vás poznávají, Into My Arms od Nicka Cavea.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1. www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Reklama na Radio 1.

Tak to bylo mladé jeho české duo Media Service, věc s názvem Tornado z nového alba Knickers. A to už je novinka od britského rapera Jadesy Intrinsic, na kterém hostuje newyorská zpěvačka Anicia Kim.

0: Conductor.
1: Tak to byl Ten Ten Benja, The Whole Damn World Ain't Dry Enough.
2: Sometimes I'm too generous. You know what I mean?
1: Ještě předtím Duval Timothy, Carlos Nino s hostujícím raperem Navy Blue, Beautiful Tender Colors.
2: I'm all about the Benjamins. Sometimes I'm too generous.
1: Tohle je raperka TR Wack, Wax Paper, novinka.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Karlínského fóra.
2: Milí posluchači Rádia 1, tady Standa z agentury Charmenko a rád bych vás s tímto pozval na koncert legendární německé kapely Kraftwerk. Již 15. července přivezou do pražského fóra Karlín svou jedinečnou audiovizuální show, která propojuje hudbu, digitální animaci a performance. Poslední vstupenky můžete ještě stále nakoupit v síti Ticketmaster a Ticketportal. Těšíme se na vás a vidíme se už 15. července ve fóru Karlín.

si dáme novinku tuzemskou letošní. Mladý pražský písničkář, hudebník, který se říká Angst, vydal EPčko s názvem Peace of Hollows, nebo album Peace of Hollows, a tohle krásná věc z toho The Water Can't Stop Crying.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Pokud vás zajímá, co právě hraje, tak je to skladba s názvem Československý rozhlas od kultovního slovenského postpunkového a novovlného uskupení Maťkovia z kompilace jejich písní z 80. let, která se jmenuje 1982, 1986 Expanded, která vyšla v roce 91. A momentálně se dočkává reissue od mladého bratislavského labelu 42 Far. A vyjde to 21. srpna tohoto roku. Maťkovia, Československý rozhlas.

tohle byla Sassy Double Nine z Norska s hostujícím Blood Orangem Tell Me z jeho letošního alba Dreamer Plus. Sassy 009 nebo Double Nine hrála včera taky na Creepy TP a byl to skvělý. Obecně Creepko letos na mě zanechalo velký dojem a proto teď pustím dalšího z vystupujících rapper z Connecticutu Real Young Phil. A jeho letošní novinka Can't Look Back.

0: Tak, před chvílí nám dohrál domácí producent Petr Bursa, jeho novinka s názvem Obsession. No a máme dnes pondělí 13. července, svátek má Markéta, přejeme všechno nejlepší všem Markétám, které nás poslouchají. A vzhledem k tomu, že je 8.40 hodin, tak jsme momentálně ve spojení s redakcí týdeníku Respekt, jehož nové číslo právě dnes vychází. A konkrétně jsme ve spojení s redaktorkou Kristinou Jelinkovou, aby nám něco o novém čísle pověděla. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Dobré ráno, slyšíme. V Respektu, který už teď najdete na stáncích, jsme tentokrát dali přednost před domácí i světovou politikou společnosti. Obálkovým a tedy i tím hlavním tématem je tentokrát Ozempic. Konkrétně se moji kolegové Petr Horký a Klára Zanga snažili popsat to, jak zdánlivě dokonalé léky proti obezitě proměňují naše těla i svět a vysvětlují, proč to nutně nemusí být k lepšímu. Oni mluvili s desítkami uživatelů léků proti obezitě a text tak přináší zajímavé postřehy, složité situace, které právě doprovází užívání léků, ale i odpověď na to, kdo z léků nejvíce těží. Politiky tentokrát nabízí Eva Soukeníková a Filip Zelenka zákulisní a detailní pohled na to, jak motoristé sobě vládnou už půl roku ministerstvu životního prostředí, na kterém už před volbami slibovali, že poteče krev. Předvolební seriál pak nabízí problém obecního bydlení, kauza pravé ruky Andreje Babiše Tinde Barty totiž ukázala daleko rozsáhlejší problém a nastolila otázku, proč v obecních bytech bydlí bohatí lidé. No a na otázku, co s tím, odpovídá právě i text kolegy Petra Horkého. Zahraniční redakce pak nabízí tentokrát detailní text o volbách, které v příštím roce budou v Evropské unii zřejmě ty nejdůležitější. Ve Francii totiž smí znovu kandidovat na prezidentku Marine Le Pen a kolegyně Magdalena Fajtová detailně popisuje její šance i náladu současné Francii. Můžete si přečíst i překlad textu Davida Brookse z Atlantiku, který se zamýšlí nad tím, kdo uspěje v éře umělé inteligence a popisuje, jak nástroj, který měl původně zaměstnancům ulevit, jim naopak přidává více a více úkolů. Milovníkům historie pak doporučuji text od kolegy Ondřeje Kundry, který prošel zápisník výsadkáře Alfreda Bartoše. Jeho život skončil předčasně za dramatických okolností v červnu 1942. No a teď, po 84 letech od jeho smrti, se objevil nečekaně jeho zápisník a přináší nový pohled na jednoho z nejúspěšnějších lídrů českého odboje proti nacistické okupaci. V Respektu pak najdete i příběh matky, která se po několika letech nepřetržité péče o svou dceru rozhodla vyhledat pomoc a umístila ji do ústavu a následně zjišťuje, že stát jí neumí pomoct s tím začlenit se v uvozovkách tedy zpět do normálního života. Výborný a pro mě z celého čísla nejdůležitější text, který ukazuje další díry českého systému. Rozhovor tentokrát nabízíme s liberálním primátorem Bratislavy Matušem Valem o tom, jak vyhrál třetí volby v řadě. No a z kultury doporučuju ohlédnutí Jindřišky Bláhové za 60. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde najdete doporučení na řadu skvělých filmů. A pokud by vám to nestačilo, doporučuju ještě její texty na webu.
0: Skvělý, tak děkujeme moc krát za představení nového čísla, zní to moc zajímavě, jako vždy. A děkuju vám za váš čas a zase nikdy neslyšenou, doufám. Mějte se hezky, hezký léto.
1: Děkuji moc, mějte se, hezké léto, naschle.
0: Naschle.

0: XCD Nonstop.
1: Skotské elektronické IDM duo Boards of Canada založili koncem 80. let bratři Mike Sanderson a Marcus Ion. Jejich čtvrté studiové album Tomorrow's Harvest vyšlo v roce 2013 pro label Warp. A vy si ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak vážené posluchačky, vážní posluchači Rádia 1, můj čas se tu dnes pomalu chýlí ke konci. Pustím vám poslední dvě písničky. Tohle je Underscores, The Peace. A na závěr zazní novinka od zpěvačky Kelela z Ameriky, která vydala skvělý nový album New Avatar. A zahrajeme si píseň New Life Forms, na které hostuje další skvělá současná R&B zpěvačka Fouché. Tak přeju pokud možno krásný pohodový start do nového týdne. A naslyšenou nejpozději příští týden ve středu odpoledne od 3 do 6. Mějte se krásně, opatrujte se a ahoj.

0: Ajde, mini golf!
1: Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grandfinále s galašou mu budou moderovat bratři v triku.
4: Jo, kámo,

0: klub volný. Program na zadezmi.cz a mediálním partnerem Rádio 1, ne? Skonto nábytek.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
4: Reklama na Radio 1.

krásný a možná ještě krásnější ráno, pondělní ráno. To říkám proto, aby jste si náhodou někdo nemysleli, že je středa. A já teda rozhodně nejsem Žofie, ale jmenuji se Zdeněk Hnejka, místo středy je dneska právě výměnou za Žofii. Jsem tady s váma dneska až do plus minus poledne. No a Žofie tady zase bude místo mě ve středu. Prostě výměna směn. Tak jo, 2 minuty po 9. Samozřejmě, že posloucháte Radio 1 a tohle jsou London Electricity. Syncopated City Revisited.

0: Її та Санфай.
1: Радіо Єдна.
2: Реклама Радіо Єдна.
3: Летні лімітка Peugeot є тady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Reklama na Radio 1.

skvělý album nazvaný Bad Brothers, na kterém se společně sešli Ronnie Jordan a DJ Crush. Love, I never had it so good.

0: posloucháte Radio 1.
1: One Lucky Man. Tak se jmenuje tahle věc od High School.

na Radio 1 dohráli The Strokes, jejich relativně velký hit jménem Reptilia. Teď už Black Rebel Motorcycle Club. Mama thought me better.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

krásná letní věc. Summertime Afternoon Bike Ride. Teď už Youth Lagoon. Lucy takes a

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

Pak to nám na Rádio 1 dohráli Mint Julep. Ta písnička se jmenovala Next Life. Teď už The Heaven. No a tahle věc se jmenuje Talking Loud.

Bible Show. Tak já jsem se nějak s žádným jsem ještě nebavil dostatečně fundovaně, abych zjistil, jestli lžou nebo nelžou psy. Prostě nevím.

0: to můžete.
1: Tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak, to je všechno.

Proto se pohybujeme po domácí půdě, po domácí scéně. Před chvilkou dohráli Holy Funda and the Reverence. Ta písnička se jmenovala So Tell Me. A teď už taková domácí, nedomácí, spíš mezinárodní kapela The Alten Maschinen. Just do it.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panská7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Reklama na Radio 1.
8: Za chviličku už kulturní servis, ale do té doby ještě US Girls. You've got everything.

0: Kulturní servis.
1: Na vteřinu přesně v 10 hodin se rozezněla znělka kulturního servisu. Dneska je pondělí 13. července 2026. A tohle je první část kulturního servisu Rádia 1 s rubrikama Festivaly, galerie a s programem Rádia 1. Tak máme tu festival Landscape. To je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. To všechno v Hradci Králové. A taky tady je knihovna na vlnách. Tenhle ten festival můžete navštívit na Avoid Floating Gallery. Teď galerie. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 2026. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách. Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. V Rock Café vystavuje kolektiv autorů. Jejich společná výstava se jmenuje Wall of Hope. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. V Doxu Radka Bodževič Faust. A konečně tu galerie Rudolfinum, tam můžete vidět výstavu Datas, the Data and the Sovereign. No a Rádio 1 vás v 18 hodin pozve k poslechu pořadu Já se rád trýzním. V 19 začíná pravidelný všednodenní CD non-stop. Dneska album Tomorrow's Harvest od Boards of Canada. Ve 20 hodin Ešus, v 21 hudba za dovolenou práci a od 22 hodin potom Teplý proud. No a já pro vás budu mít ještě druhou část kulturního servisu s rubrikama koncerty a tančiny, divadla, filmy a je tu i program Rádia 1 na závěr, takže ale to všechno až v 11.40.

Out of Control to byli pochopitelně The Chemical Brothers. A teď se vydáme do podsvětí.

0: Rádia 1.
1: Wi-Fi Člen na poli. Dva dny, jedno místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi Člen na poli.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Reklama na Radio 1.

0: Syntax. Pride. Předpokládám, že tahle věc udělala radost hvězdičce pod Ještědem.
1: Radio 1. Větší než Ještěd.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Moonshine. Moonshine. Tak se obecně říká na černopálený kořalce. Give me a hit. To jsou lampy.

0: Mr. Folkroom a jeho skladba Luz nám podbarví tuhle tu soutěž, která se vztahuje ke kulturnímu létu. Devátý týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 52. ročníkem festivalu Letní filmová škola Uherské Hradiště. Ten se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loninovinkové sekce a FFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrčí delegace. Výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Aňa Geislerová a francouzský režisér animovaných filmu Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá, Ps Benjis, Sirkla Putika, Gufrau, Past a nebo třeba právě Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více se dozvíte na lfs.cz. V téhle soutěži můžete vyhrát dvě dvoudenní akreditace na filmovku plus filmový merch. Voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring. Audioknihu od vydavatelství One Hot Book. Poukaz na 350 korun od Kava.cz. Podložku pod myš od Connected. Karty, plakáty a hru od Pjatníka. Voucher v hodnotě 1000 korun do galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. A konečně knihu od nakladatelství Slovart. Připomínám, telefonní číslo sem do studia Rádia 1, to je 210-323-919 a taky, že vyhraje ten, kdo jako první bude znát správnou odpověď. Otázka zní, LFŠ se letos věnuje retrospektivě filmaře Michelangela Antonioniho. V jakém roce vyšel jeho snímek s názvem Dobrodružství? V kterém roce vyšel snímek Dobrodružství režiséra Michelangela Antonioniho? A mám tady tři možnosti. Za A to bylo v roce 1970, za B to mohlo být v roce 1965, anebo za C to mohlo být v roce 1960. 210-323-919 zavěšeno. Tak kdo pak je specialista na Michelangela Antonioniho? Haló, haló, tady je Zdeněk, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Tak Jirko.
1: Tak já si myslím, že to bylo 19.

0: 60.
1: Ty si to myslíš správně, jestli se poradil nebo neporadil s Googlem, je mi jedno, ale máš pravdu.
0: Super.
1: Takže mi prosím tě vydrž na lince, máš všechny ty věci, co jsem vyjmenoval na začátku soutěže, už teď prakticky jistý, jenom ti musím říct, jak se k tomu dostaneš, jo? Tak vydrž.
0: Výborně, super, mám radost.
1: Tak zatím.
0: Díky.

0: CD Nonstop.
1: Skotské elektronické IDM duo Boards of Canada založili koncem 80. let bratři Mike Sanderson a Marcus Ion. Jejich čtvrté studiové album Tomorrow's Harvest vyšlo v roce 2013 pro label Warp. A vy si ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak tohle byly Gangnails a jejich Dawn of the Drunks. Při té příležitosti jsem si vzpomněl na kapelu Toy Dolls. Z jejich alba Orchestrated, teď Poltergeist in the Pantry.

Škudiblík ve Spišdírně, tak by se to dalo volně přeložit. Poltergeist in the Pantry, to byly samozřejmě Toy Dolls v čele s Olgou. A ještě jeden takový divný hlásek mě teď napad, a tak následují Tiger Lilies. Invi se to jmenuje.

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany a zahrají tam své DJ sety například Alberto, Jorgos či Melizards.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak a teď na Rádiu 1 Radio 4. Dance to the underground.

před chviličkou dozněli na rádiu 1 U2 a jejich písnička Volcano. A teď už Arcade Fire s významným hostem Davidem Bowiem. Wake Up. To je živá nahrávka z areálu Fashion Rocks.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

0: tik, tik, tak.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
3: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Reklama na Radio 1.

Echoes, tak se jmenovala ta věc, co právě dohrála od Klaxons. A tohle je Fiddler. Dead of my rock.

0: Kulturní servis.
1: 10:40 odbyla a je tady kulturní servis Rádia 1, jeho druhá část na pondělí 13. července 2026. Teď to bude fakt rychlý. Hodně prořídly s příchodem prázdnin ty rubriky všecky prakticky. Takže koncerty a tančírny je opět množní číslo trošku nadnesený, protože tady máme jenom Jazz Dog, kde od 21 hodin vystoupí Zuzana Kropáčová a Saga Band. I divadla jsou jako množní číslo trošku přepálený, protože je tady jenom Studio hrdinů. Od 20 hodin Fata Morgana. Aspoň tady v rubrice filmy máme pár kousků. Letní kino u Keplera v 21 hodin DJ Ahmed. Kino Aero 20:30 Kes. Edison Film Hub 18:30 Den odhalení. A v 21:15 Pozvání. A kino pilotů ve 20:30 Pozvání a ve 20:50 Posedlost. No a teď už jenom program Rádia 1. 18 hodin Já se rád trýzním. V 19 hodin CD Nonstop. Dneska Boards of Canada a jejich album Tomorrow's Harvest. Ve 20 hodin potom Ashes. V 21 Hudba za dobrou práci pod taktovkou milého přítele a kolegy Stýčka Míši. A potom od 22 hodin Teplý proud. Kulturní servis má i svoje reprízy. První část uslyšíte znovu ve 13 hodin a tu druhou, co jsem čet teď, v 16:15. A taky je to všechno na internetu Rádia 1, na našich stránkách najdete kulturní servis. A tam hledejte všechno, co jsem četl.

No, už jenom pár kousků zbývá do konce mojí směny. Tohle je Archive. Look at us.

0: Lomcováka.
1: Promiňte, ale tohle je největší lomcovák ze všech lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
0: Vidíš se do pusy, Jacku. Největší lomcovák ze všech lomcováků je Radio 1.

11 hodin a 52 a půl a možná už skoro 3 čtvrtě minuty. To je čas, kdy se od mikrofonu Rádia 1 loučí Zdeněk Hnyk. No a naslyšenou se s váma budu těšit zase příští středu v mém tradičním vysílacím čase mezi 9 a 12. A tuhle středu tady za mě zaskočí Žovka. Na rozloučenou ode mě The Black Keys a písnička Fireman Ring the Bell. A za chvilku už se na vás těší nová kolegyně Lenka Zbořilová. Tak se mějte krásně, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Reklama na Radio 1.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: left to roam on a reckless wonder, raising sand on the setting sun. Keep an eye on that dusty highway. Tell my mother I'm nearly done. And I still hear the sound. When come a Kalahari down, Kalahari down.
1: Hezké pondělí, právě jsme doposlouchali Orvila Pecka a jeho písničku Kalahari Down. Já jsem Lenka Zbořilová, přede mnou se svým hudebním výběrem byl Zdeněk Hnyk a já tady dneska s váma budu od 12 do 3. Chtěla jsem zahrát něco letního na začátek, což je pro mě vlastně Orville Peck, jeho písnička Dead of Night, kterou ale jsem si tady nenašla, takže jsem vám pustila Kalahari Down, což je taky moje velmi oblíbený, můj velmi oblíbený song od něj. A teď už si pustíme Japanese Breakfast a písnička Everybody Wants to Love You.

0: něco, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
1: Jo.
0: A mám jí teda víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako reflex.
1: Tak já to zkusím ještě jednou.

0: Radia 1.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Tak to byla kapela B4 a písnička Atanor. Neúplně zrovna letní song, ale to nevadí a zrovna další song taky nebude moc letní, ale je to vlastně z nedávné desky postpunkové kapely The Twilight Set. Takže tady tenhle song se jmenuje The Ceiling Underground.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze.
1: Co,
0: v Liberci?
1: Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

To byla česká kapela Veločetrol a jejich Freedom Colony. No, my si teď pustíme písničku od slezské formace Planety a song se jmenuje Nejhorším lidem. Jinak připomínám, že stále tady mám otevřený chat, takže kdybyste měli jakoukoliv poznámku, líbily se vám nějaké songy nebo třeba nelíbily, tak klidně dejte vědět. A tohle už jsou Planety.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
0: Jedna reklama.

Právě nám dohráli Broken Social Scene a písnička Only the Good I Keep z jejich nové desky. A já bych teď trošičku jenom změnila vlastně žánr a pustíme si něco z Polska, konkrétně z Varšavy. Bude to jeden z mých oblíbených rapperů, který si říká Taco Hemingway. Přemýšlela jsem, jaký song vybrat a nakonec jsem vybrala V piontky leže v vaně, takže pro všechny, kteří radši budou v pátek, než chodit na party, tak budou ležet ve vaně, což zrovna teď v létě nevím, jestli úplně je příjemný zážitek. Každopádně užijte si tady tenhle kousek polského rapu.

Tak to byly The Royal Alberta Advantage z Kanady. Písnička se jmenuje In the Summertime, což je teď vtipný, jako když jsem řekla to slovo Kanada, tak jsem si uvědomila, že mi tady vlastně docela zima v tom studiu, ale naštěstí už jsem si vypla tu studenou klimatizaci, takže teď už to snad bude lepší. A další song, který bych ráda zahrála, je od Fathera Johna Mistyho, jmenuje se The Payoff, je to jeden z jeho nejnovějších songů. Četla jsem si jako nějaké diskuze, o čem si lidi myslí, že ten song je, a všichni tak jako nějak, někteří neví a někteří to vidí jako vlastně nějakou kritiku kapitalismu, imperialismu a podobně, takže kdo chcete, tak se podívejte na text a já už vám teď pouštím The Payoff od Fathera Johna Mistyho.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte sa na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Reklama na Radio 1.

byla písnička Nada od české kapely True Fear, za kterou stojí například Honza Stýskal. A já vám teď už pustím Lykke Lee a písničku Lucky Again a hned poté si přečteme kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Tak, já jsem tady s pravidelným kulturním servisem, takže si přečteme, co vás čeká za festivaly nebo galerie, nebo ještě jaký bude program na Rádiu 1. Takže co se týče festivalu, zvu na festival Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Potom dál třeba v Praze knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. Přesuneme se ke galeriím a tady vás zvu do Veletržního paláce, Tuskulum a dalších míst v Praze a v Pardubicích, kde proběhne Bienále ve věci umění 2026. Dále v nové budově Národního muzea bude výstava Czech Press Photo. No a na Pražském hradě v Terezianském křídle v Jižních zahradách bude zase Czech Nature Photo, takže nejlepší fotografie přírody. Dále třeba v Rock Café, kolektiv autorů, bude výstava Wall of Hope. No a zvu taky na Jaromíra 99 v koleji 1 v Březnici, potom třeba do Doxu, kde bude Radka Bodzevič a Faust. Poslední pozvánka do galerie bude do Rudolfína, kde bude výstava The Data and the Sovereign. No a co už vás čeká dál na Rádiu 1, jaké tady jsou pořady k večeru, takže v 6 hodin se můžete těšit na Já se rád trýzním, od 7 hodin potom CD Nonstop Boards of Canada Tomorrow's Harvest, od 20 hodin Eshus a od 9. večerní hodiny bude hudba za dobrou práci. Tak jo, to ode mě bylo všechno, tady tyhle pozvánky, takže si někam zajděte, když budete chtít a mít náladu. A já už za chvilku zase pouštím další song, takže u mikrofonu Lenka Zbořilová a posloucháte Rádio 1.

Hral nám podľa mňa moc hezký song od Mitsky, jmenuje se písnička In a Lake. Vyšla v únoru a jako moc vlastně hezký, zdařilý a tady tohle mě velmi nějak se mě to dotýká osobně, je to moc hezký, jak se vlastně vybuduje ten konec a tak. No a já už jsem tady s dalším songem, což bude No Driver od Widowspeak a pak si dáme zase něco dalšího.

0: Počkej, ještě to jako dělat, to mě musíš jako říct, že to mě jako fakt těžce mě to jako zajímá, protože promiň. Hej, to mě jako řekni, hej, koho ty jako bojíš, jo? Jako losnu, anebo mažňáka?
1: Já, jako každý soudní člověk, volím Rádio 1.

Právě nám dohrávají Glass Animals a písnička Heat Waves. Co já jsem k té písničce chtěla říct je, že já jsem chtěla hrozně zahrát něco letního a tady tohle je pro mě, tenhle song je pro mě taková jako esence léta, strašně ráda ho vždycky poslouchám někdy v červenci, což nám teď momentálně sedí. Já nevím teda, jak je venku, ale když jsem koukala na předpověď, tak to vypadá, že je opravdu vedro, což já úplně ve studiu necítím, protože tady byla zaplá klimatizace a je mi trošičku zima, ale už se těším zase na sluníčko ven, sice nevím, jak dlouho to potom vydržím, ale aspoň chvilku. No a po tady tomhle letním songu já bych ráda pustila písničku od umělkyně z Los Angeles, jmenuje se Saphir. Je to takový trap, můj velmi oblíbený song, kde na featu je Brennan Savage. A písnička se tedy jmenuje, asi doufám, že to dobře přečtu nějak, Silasio Amuro, něco takhle, můžete si to klidně najít, jinak doplňuji pravidelně tracklist, takže na stránkách Rádia 1 ho určitě najdete i teď v průběhu, potom i po vysílání, takže se můžete podívat zpětně, co jsem hrála. Já jsem Lenka Zbořilová a teď už vám pouštím Saphir.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

Takže to byla elektropopová Slater, písnička Gas Station z desky z března, pokud se nepletu. Jmenuje se Worst Girl in America. No, já teď se z toho rychlejšího tempa přesunu do nějakého pomalejšího tempa a pustila bych vám projekt od hudebníka, který se jmenuje Thomas Howard, je z Atlanty, je to takový lofi producent, hudebník, má na kontě už jako hodně, hodně hezkých alb a mně se vlastně na dnešek hodila písnička, která se jmenuje So True. Takže tady Orchid Mantis.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova.

Tak právě nám dohrala Tommy Genesis a písnička Drive, můj velmi oblíbený song a vlastně taky pro mě trošičku letní, jako bych jezdila někde večer v autě a poslouchala u toho právě Tommy Genesis. No, my už si teď pustíme Amélie Sibu a písničku Open, protože mi tady došel požadavek do chatu, což je super, takže kdo případně máte nějaký vzkaz nebo chcete jenom napsat třeba, že se máte fajn, že se vám tady výběr líbí nebo nelíbí, ať už to je cokoliv. A no, takže teď to bude Amélie Siba a Open.

při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany a zahrají tam své DJ sety například Alberto, Jorgos či Melizards.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A my už si teď pouštíme jiný jméno na zvonku. Novinka od Terezy Hrabiny.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Reklama na Radio 1.

Ahoj, zdravím od mikrofonu Rádia 1. Budou za chvíli 2 hodiny, já jsem tady s váma od 12. Moje jméno je Lenka Zbořilová a ještě vám tady zhruba hodinku budu nějaké songy pouštět. Co nám právě teď dohrálo, tak byl bedroom popový takový lofi artist z New Yorku. Jmenuje se Told Slant. Tady tenhle song je Manhattan a můžeme se někdy v září těšit na Toldovu novou desku. A co já pustím teď, tak budou Death Cab for Cutie, písnička Stone Over Water, nádherný refrén za mě, miluju melodie a tady tohle je příklad opravdu krásný melodie. Takže Death Cab for Cutie, užijte si to a ještě se pak ozvu s dalším songem.

Tak dohráli nám Death Cab for Cutie a song Stone Over Water. Já teď bych pustila velkou srdcovku, kterou jsem našla pár dnů zpátky. Je to vlastně srbská kapela, která si říká Oxajo, taková super kapela, protože vlastně všichni členové už v nějakých kapelách hráli. Konkrétně jsou z Bělehradu a tady tenhle song se jmenuje Zauvek a za mě naprosto krásný postpunkový banger. Takže užijte si tady tuhle bělehradskou kapelu.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.

všechno, co potřebuju, jsou malý ráje, tak to platí i pro mě třeba. Vždycky si udělat nějakou malou radost něčím, koupit si něco dobrého a podobně. Tohle byl prodavač, jo, ale u toho si asi nic nekoupíte, možná tak dobré písničky. A já bych teď ráda poslala song Za oceán do Mexika pro moji dobrou kamarádku, která tam je teď na služební cestě, a vlastně song, který chci pustit, Big Sigh od Mariky Heckman, je právě deska od ní, kterou mi doporučila, a vlastně na coveru má vozík nákupní, což je docela jako zajímavý, protože já, když jsem bydlela na Černém mostě, tak byly vozíky všude, a tak jsem se jako s tím nějak zžila tady s touhle deskou a je fakt moc hezká, takže doporučuji celou desku. Tady tohle je písnička Big Sigh a míří do Mexika za Nikolou.

To nám dohrála Olivia Rodrigo a písnička The Cure, na co se můžete těšit teď, tak je písnička od Lichnovského a song se jmenuje Krásná bolest. Je tady na featu Tomáš Havlen. Nevím, čí to je krásná bolest, ale snad je opravdu krásná, takže tady posílám Lichnovského.

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. Tři dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Reklama na Radio 1.

dohrávají The Avalanches a písnička Running Red Lights. Taky pro mě jeden z takových letních songů, byť tam je vlastně hodně takový smutný úryvek v té rapové části od Davida Bermana, což vlastně v jeho solovém projektu Purple Mountains byl tady tenhle song, který vlastně přidali The Avalanches do svého songu. A no, je to takový jako melancholický a zároveň za mě moc krásný. My se teď přesuneme zpátky do Česka a pustíme si kapelu I s tebou. A písnička se jmenuje Moře, takže já tady asi už přivolávám nějaké koupání a tak, protože bude venku horko, netěším se, až tam vylezu. Takže I s tebou.

kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslon. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1 CZ.

0: Tak my jsme tady měli teď upoutávku na letní filmovou školu v Uherském Hradišti, vlastně kousíček od toho, kde, odkud pocházím. A já tam budu taky, teď dohrála Athéna Chlebová, písnička Zajíc, která zahraje 27.7. právě v rámci filmovky společně s Pastí v Míru. Takže Mír, to je to místo, jako, kde budou hrát a snad i oni teda budou v Míru. A teď už si pouštíme Vojtíka a písničku Mind.
1: Povedome básně, povedomí lásmi škrábe v hlave, povedomí schýza.

0: Pásne. Povedomý hlas mi škrábe v hlave, povedomá schýza. Stále moja hlavička zvuk prepínom zálo na tváre. Slený ako sa im stále čaká na kasa. Na ľudia som na úse,
1: Jedna reklama.
2: Zahraj si minigolf v Europarku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
3: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
1: Jedna reklama.

0: já už to nevydržím.
1: Tak to pust.
2: Rádio 1.

Tak, to byly Zimní pneu a písnička Džubály. No, pro dnešek já už se s váma rozloučím, protože už se moje směna blíží ke konci, takže já vám pustím poslední dva songy. Já jsem byla jinak Lenka Zbořilová. Můžete mě slyšet vlastně ještě zítra ráno, když si budete chtít přivstat od 6 do 9. Po mně už se můžete dnes od 15 do 18 hodin těšit na Janu Ješkovou. No a dva songy, se kterými se loučím. Jeden je Nemůžu spát od Safenat Panech a potom zazní ještě klasická a obligátní v mém playlistu Lana Del Rey a song West Coast. Takže mějte fajn v pondělí, nebo tak, jak se vám to líbí, a já teda pokračuju dál na sraz hungaristů. Tak jo, mějte se fajn.

0: Reklama Rádia 1.
1: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Reklama na Radio 1.
8: 15 hodin, 1 minuta, příjemné odpoledne ze všech frekvencí Rádia 1 vám přeje Jana Ješková. Dneska koukám, žádná soutěž, žádný rozhovor, jen kulturní servis po 16. hodině, takže příjemný poslech.

Tak naživo si nové album Kurta Weill Philadelphia's Been Good to Me budete moct poslechnout 2. září v Arše Plus. Je to skvělá deska do tohohle horkého počasí, výborná koncovka o sněhové lavině, 7 minut ochlazení. Předtím jsme poslouchali Slim Cessna's Auto Club Children of the Lord. No a teď je tady něco domácího, jmenuje se to Tiger, Leto s Monikou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Reklama na Radio 1.

Tak tolik 12. příčka v hitparádě Rádia 1, legendární Mike D a jeho skladba True Colors. Teď bych se ráda mentálně vrátila na skvělý festival Creepy Teepee, který proběhal uplynulém víkendu. Pokud jste tam byli, tak víte, jak to bylo skvělé a jistě štvanický prach vykašláváte ještě teď. Jeden z těch nejzajímavějších koncertů odehrál Johnino, tady je spolu s Deer Park, také Creepy partou. Skladba se jmenuje Mattress.

dva razy. Samota ve mně zarostla a začala hněsat. Přestávám hledat, kdo by ten jed vysal. Parazit užírá tkáň, prší prázdném domě.

Tak po skladbě Včera z projektu Edův syn to byla jedna z tváří Kuby Čermáka, jeho projekt Lament a skladba Parazit z desky Prší v prázdném domě. Z domácí scény se přesouváme do Londýna za Delilah Holiday a tohle je její nový single Formless.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedily.cz najdete vše pro opravu svého smartphoneu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedily.cz.
0: Jedna reklama.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: Na Rádio 1 si projíždíme tak trošku britskou hudební scénu, tak nějak to vyšlo před Warm Dusher a jejich skladbou Stayin' Alive, to byly Lambrini Girls se svojí aktuální hitovkou Cult of Celebrity. No a teď kapela, která vystoupí 13. prosince v Praze v Davidské klubovně a kterou už jsme tady mohli vidět loni v létě v Tasově, App. A skladba Come Alive, která otevírá jejich aktuální album Shallow.

0: Zahraj si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat bratři v triku.
4: Jo, kámo, 18. ročník festivalu pouličního divadla za dveřmi. 14. až 19. července na výstavišti Praha před průmyslovým palácem a v centru na Mariánském náměstí. Vstup volný. Program na zadezmi.cz
5: a mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
6: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně je přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Reklama na Radio 1.

Guns Buried in the Front Yard, kanadští track Violence, jeden z vrcholů Creepy Teepee, aspoň pro mě. Kdo je zná, tak ví, že všechny ostatní skladby znějí jako úplná protiváha tohohle tichého kousku. No a od aktuálních věcí pojďme na skok do roku 2020 za deskou projektu Lamp Chop. Skladba se jmenuje Whatever Mortal. But here we are, nobody's dancing. Daily Mail on the Express. Either way, nothing I

0: cítíte ten klid?
1: Rádio 1.
2: No, v klidu budeme pokračovat. Pokračovat se skladbou, která se jmenuje Říjen. Chápu, není zcela aktuální. Nicméně, tahle skladba pochází z dílny projektu Cardo and Decumanus a právě deska tohohle projektu, nazvaná Brdskej vlak do neznáma, se bude křtít tuhle středu pozítří v Punktu. Krásovka, přijďte.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckoning. Druhou novinku přinese New Yorkský Black Marble. Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Tři vylosovaní hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: the questioner again, please? I don't think my personality came through.
1: Radio 1.
2: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když Bohu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo

0: můžu, pozvěte to za mě.
1: Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, pol.

0: práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Tak to byla pozvánka nejen k poslechu Velké sedmi, ve které Past s touhle skladbou Vemte to za mě budují, ale také pozvánka na letní filmovou školu, se kterou tento týden máme kulturní léto Rádia 1 a kde Past také vystoupí.

0: Kulturni servis.
1: Šestnáct minut je tady velmi krátký přehled zajímavých kulturních událostí v Praze. Dnes jen v Praze. Co se týká koncertu a tančíren, tak v Jazzdoku od 21. hodiny vystoupí Zuzana Kropáčová a Saga Band. Kategorie divadla nabízí Studio hrdinů. Ve 20 hodin začíná Fata Morgana. Trošku rozsáhlejší je filmová nabídka. Letní kino u Keplera, 21. hodina, překvapivě DJ Ahmed. Kino Aero 2030 KES, Edison Film Hub 18.30 den odhalení, 21.15 pozvání. Kino pilotů 20.30 pozvání a 20.50 posedlost. No a na Rádiu 1 vás čeká v 18 hodin pořad Já se rád trýzním. V 19 hodin v rámci CD Nonstop album Boards of Canada Tomorrow's Harvest. Ve 20 hodin začne Ešus, od 21. hodiny hudba za dobrou práci a od 22. teplý proud. A to je všechno.

3. října v Meat Factory představí své nové album Courtney Barnett. No a své nové album nám představuje i vypsaná Fixa ve Velké sedmě tento týden. Ještě dneska na 5. místě uvidíme, jak zítra skladba má název Neurčité obavy.

0: Rádia 1.
1: Belmondo, japonské horory, Kaurismäki, film noir, Macourek. Letní kino Dlabačov na zahrádce před kinem Dlabačov promítá celé léto od úterý do soboty ve 9:45. Čeká na vás bar kina Dlabačov. Židličky, lehátka, polštářky a deky máme. Vstupenky v předprodej na letníkinodlabačov.cz nebo v pokladně kina půl hodiny před každým promítáním. Facebook Dlabačov.cz, Instagram Dlabačov.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.
8: If you have ever met, brought me to song. But if I don't speak you, I should speak of none.

0: Both you collapse and one you fix.
1: Candles a Lauren Odder, která taky dostala příležitost představit své nové album českému, nejen českému publiku, že se opět vracím ke Creepy TP, ale páteční koncert Lauren Odder byl krásný. A ještě jedna hezká věc, Lilac Wine v podání Aruč Aftab a Becca.

Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz

čau. Teďkon Mířes potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

Tak tolik pozvánka na letní filmovou školu v Hradišti, kde zahrají mimo jiné, kromě těch filmů, také Gufrau. No a hudba bude znít nejen na letní filmové škole, ale zněla i na filmovém festivalu v Karlových Varech. Možná jste zachytili taky koncert Color Factory a zaznamenali, že do kin se vrací legendární film Šeptej.

0: Jedna reklama.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
0: Jedna reklama.

New Beginnings, to byly Yard Act, na které se můžete přijít podívat opět do Meat Factory. 13. října, hezký hudební říjen nás čeká, včetně skladby Říjen, kterou už jsme si pouštili. No a když jsem takhle brousila naší databází na konci abecedy, tak mi zrak padl na kapelu, kterou už jsem dlouho neslyšela. Whitest Boy Alive, jejich první album, vyšlo v roce 2006. Najdete na něm i tuhletu skladbu Done With You. A jen připomenu, že se jedná o berlínskou epizodu Erlenda Oje. Oh yeah.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Reklama Rádia 1.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Young, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Reklama na Rádio 1.

Tak to je taky docela festivalová záležitost, že člověk nejen poslouchá hudbu a chodí na filmy, ale také potkává různé více či méně známé a vzpomíná na různé zajímavé hudební zážitky a desky a třeba na Black Country New Road, když ještě hrávali se zpěvákem Isaacem Woodsem. A pak z toho vznikne tracklist do Rádia 1. Vracíme se domů. Ruce naší Dory napsali skladbu Chata 131 a David Pomahač ji přepracoval. Dopadlo to takhle.

0: Bože.
1: Tak, až si budete stěžovat, že je venku horko, tak si vzpomeňte na tohleto moudro, že moře může být zimné a nedá se koupat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Zastavte se podívat na slevy a výprodeje v Panské 7 nebo na e-shopu www.panska7.cz a těšte se brzy na novou kolekci.
4: Jak se zprávy stanou uměleckým dílem? Odpověď hledejte na monumentální výstavě Hit by News v Centru současného umění DOX. 200 předních světových umělců a jejich díla inspirovaná světem médií. Nechte se zasáhnout uměním. www.dox.cz.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Reklama na Radio 1.

This is a hard thing to say.

při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany a zahrají tam své DJ sety například Alberto, Jorgos či Melizards.

Velocetrol a jejich skladba FC. Výzva k hlasování do Velké sedmi ještě do dnešní půlnoci. Můžete najít 5 skladeb, které vás zaujaly, a podpořit je. Na večer si pak poslechnout, jak to dopadlo. Teď už zajímavé spojení Jenny Beth a Mike Patton ve skladbě Look at me.

0: Jedna reklama.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
0: Jedna reklama.

0: CD Nonstop.
1: Skotské elektronické IDM duo Boards of Canada založili koncem 80. let bratři Mike Sanderson a Marcus Ion. Jejich čtvrté studiové album Tomorrow's Harvest vyšlo v roce 2013 pro label Warp. A vy si ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Seven Screws, Einsteinera Neubautena, kteří vystoupí teď v létě, začátkem srpna v Brně na Popmese. Stejně jako kapela, která už zní na pozadí Fat Dog. Předtím, snad bych mohla dodat, jsme poslouchali výborného slovenského umělce Petra Kolárčika a jeho mobily. Ještě předtím také domácí projekt Jiný metro. No a já se s vámi loučím, přeju příjemný zbytek dnešního dne, týdne, hezké koncerty, kina. Naslyšenou si těším zase za 14 dní.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořád Já se rád trýzním, od mikrofonu vás zdraví Andrej. Once again, tady nejsem sám. A zdravím tady tři sudičky, které se za mnou podívaly do studia. Zdravím z Dendu. Super. Zdravím Terku.
1: Já tohle se dělat nebudu.
2: Neměl bych, jakože předávám štafetu. To byl Jared Leto.
0: Podzim, zima. A lol. A zdravím Kýču.
2: Yes. No, otřesná kapela, otřesnou kapelu.
0: Už teď z toho lituju. Dnešní vysílání je trošku speciální. Dnešní vysílání, jak jsem tak trošku avizoval na poslední Zdendovo vysílací směně, tak bude zaměřená přímo na něj. Tady Zdeněk Lichnovský, trýznění speciál.
2: Je mi ctí a doufám, že to tak budeš aplikovat na všechny, že si vždycky vybereš jednotlivce a sejmeš je během
1: toho. No to doufám, že ne.
2: To je koncept.
1: Ne, to ne.
0: Potřebuji další pořad, baby.
2: There we go. Ne, to je tenhle. Já tě rád trýzním, se to bude jmenovat. Taková to pošta už bude, pro tebe, ale...
0: To už bude jako oficiálně jako pořad o BDSM, jak tvrdí tvoji kamarádi.
2: Je to pravda, ale oni neví, co se tady děje, když nás nevidí. To jsem říkal minule to samý.
0: Mlč.
2: Zdravíme tvou rodinu.
1: Svazování.
0: Kamo.
2: Zdravíme tvoji mámu. Tak prosím, anyway, no, ale kámo, poslouchat 30 Seconds to Mars je reálně sebetrýznění.
0: And this is... Tohle je přesně to, jak jsem dostal tenhle ten úžasný nápad, protože jsem je teď nějak zase začal poslouchat po dlouhý době. And I love them. Jako top tier kapela, ty si tam říkej, vole, smicky, co chceš vzadu. Ale...
2: Se s tím souvisí.
0: A,
1: Hold on.
2: Hold on.
1: Šmuc.
0: A napadlo mě... Já jdu domů. Kamo. Napadlo mě použít tenhle ten koncept, protože já si už rok tak nějak jako vedu statistiku věcí, co ty jako nesnášíš, protože u všeho seš jak ta největší pick me a všechno hejtuješ.
2: Já jsem taky čekal.
0: Takže jsem si řekl, že použiju tyhle ty písničky.
2: Já bych to jenom popřel, já nehejtuju všechno. Já jsem hodně pozitivní, přející člověk, který ale jakoby občas se něčím trýzní, no. Jako každý z vás, co posloucháte. A Andrej na mě vytáhl ty nejhorší kusy toho nejhnusnějšího bláta.
0: I still hold grudge, kámo, protože já si pamatuju, když jsem ti úplně nejvíc nadšeně jako říkal, že oznámili evropský turné, kde budu hrát dvě jejich nejlepší desky, tak se za ně tak znechuceně podíval a byl, že... Tyho.
2: Myslíš desky Requiem for a Dream a Blade Runner 2049?
0: A dost. Jedeme dál, jedeme s další skvělou kapelou a to jsou Good Charlotte.
2: Jaj!
1: Yuppie. Rock and roll.

0: stále posloucháte, já se rád trýzním, stále jsem tady bohužel, já Andrej a Zdeněk Lichnovský, Terka a Kýťa. Tohle je příšerný.
1: My jsme tvoje sound mašina. Ty nás
0: ovládáš,
1: Andrej.
0: Moje trýznění.
2: Andrej,
1: ovládej svoje trýznění.
0: I hate you. Dohrála Avril Lavigne a dohráli Good Charlotte. Avril Lavigne jsem tam pustil, protože...
1: No, tu mám rád.
0: My všichni máme rádi, ale jestli jste čekovali teďkon zprávy, tak Eurovize, což je tady velmi oblíbené téma v tomhle pořadu a velmi hejtované téma, tak Kanada oznámila vstup do Eurovize v příštím roce, protože I guess why not.
3: A
0: lidi
3: nejsou z Evropy.
0: Protože Austrálie je taky hodně v Evropě, ale já pustil no, Avril.
1: No to byl relevantní point, jako...
3: Že já myslím, že Eurovize je Evropa.
2: No, už ne. No, really,
0: no. No ten je mor.
1: No je to blbost, jo, prostě nedává to smysl. Měli to přejmenovat.
0: Jako světovize.
2: Jo.
1: Trýznivovize. Andrejovize. Chochovize.
3: Arzenovize.
0: Prosím, mlčte.
1: Jak můžem mlčet, když jsi z nás pozval do svého pořadu?
2: Ale počkej, ty to stříhat nebudeš, bude
0: to
2: stříhat.
1: Já to taky stříhat nebudu, to půjde tak, jak to je.
0: No tak to ne, kámo.
1: Čistý lajfko, feelings, vibe, aura, loving. A co ty Good Charlotte?
0: Ty Good Charlotte, tak ty je miluješ, jo? Ty jsi tady o nich básnil a pouštěl si v kanceláři jejich starý videoklipy, rozplýval se nad tím.
1: Já jsem básnil, že jsem to poslouchal, když mi bylo 12, což jako... Zestárl jsem od té doby, ta hudba taky zestárla a nevím, jestli dobře.
2: Ať to bylo na Disney Channel, ne? Nebo ne?
1: Good Charlotte!
2: No,
1: takže Emičko, já nevím, jestli by tam jako povolili.
2: Tak já jsem si to spletla s tím pořadem na Disney Channel.
0: Good Luck Charlie.
2: Jo!
1: Nejlepší.
0: Holy.
2: Oh. Tak tam bylo Punk několik pop. Pořadů, kde vlastně byla nějaká jakoby kapela, že jo?
0: Vždycky tam byla taková ta emo teenage postava, která byla, že hej, vy mi nerozumíte.
2: No,
0: a...
2: Camp Rock.
0: To, tak, to je hodně emíčko, no.
2: No.
0: Jak tam jdou. Camp Rock.
2: Yeah.
1: Tyjo, tak to nevím, to, tak to si nepamatuju. To si nepamatuju.
0: Tak to by bylo 30, že jo, když to začalo.
1: Já vím, ale já se koukám znova teď na Disney Channel, že jo.
0: Wow.
3: Ty mládneš.
1: Já nestárnu, ani nemládnu.
0: Jdeme dál, jdeme pustit další oblíbenou kapelu Zdeňka Lichnovského a to jsou The Neighborhood.
1: Ne!
0: Exactly.
1: Sletříku.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte Já se rád trýzním. Právě nám dohráli The Neighborhood, oblíbená kapela Zdeňka Lichnovského.
1: Dohráli Bring Me the Horizon.
0: A dohráli Bring Me the Horizon z Baby Metal a jejich Kingslayer. Já jsem se rozhodl, že...
1: Vždycky, když jsem tady, tak hrajou Bring Me the Horizon. To je nějaký podezřelý, jako já jsem se každý prostě, díl, co jsem tady.
0: Já jsem se rozhodl, že prostě začneš mít rád a že i posluchači začnou mít rád. Jestli je něco, co já chci předat, tak to jsou tak, Bring Me the Horizon.
1: Ale a jako kdybych ti každý ráno spal do pusy brokolici, tak bys jí začal mít rád?
0: Hej, ty jsi přirovnal Bring Me the Horizon k brokolici.
1: Já miluju brokolici třeba, ale nemám rád brokolici. Bring Me the Horizon. No tak to máme, ty máš. Brokolici, já mám Bring Me the Horizon. Obě věci jsou od B, mají něco společného.
2: Make sense.
0: No.
1: Tak to vyzkouším. Ty mi budeš každý ráno pouštět Bring Mini a já ti dám brokolici. Vždycky jinak připravím. Budeš mít syrovou, budeš mít naloženou, dušenou, s pepříkem.
2: S vepříkem.
1: No, dám ti takový mix jako se slaninkou, dám ti to na pizzu, dám ti to do lazáňu, dám ti drink brokolicovej. Nákyp na sladko brokolici.
0: Co ti jako na Bring Me vadí?
1: Prostě. Já si myslím, že Bring Me mě to baví podobně, jak jsem teď zmínil tu brokolici, že oni dělá jako všechny žánry najednou a moc to nedává smysl. A u té brokolice to máš podobně, ale zároveň dokáže být pro jisté lidi jako velmi chutná, jako jsem třeba já, takže se na ně za to nezlobím, protože jsou podle mě velmi schopní
2: jako
1: umělci.
2: Třeba já. Ale tak třeba country.
1: No, jakože já mám rád brokolici.
0: Ne.
2: No.
1: Ne, že já jsem schopný jako oni. No chutný jsem taky.
0: You're so pick me, kámo.
1: Jak to je? Já jsem jenom popsal, že každý mu se líbí něco jiného. Třeba já miluju brokolici, ty nesnášíš brokolici. Ty miluješ Bring Miny, já nemusím Bring Miny. Ne, že bych je nesnášel, není to tak, že bych je nenáviděl, to si myslím, že tam nepatří. Tuhle jsem hrál na jedné firemní akci, kdy firemní lidi chtěli hodně Bring Miny, tak jsem řekl samozřejmě. Pustil jsem něco s Grimeskou, jak mají ten featuring, a nebylo to špatný.
0: Nihilist Blues.
1: Nebylo to špatný.
0: To je totální banger.
1: Nebylo to špatný.
0: Nebylo to
2: skvělý. A kdy teda začnou dělat to country, když dělají všechny žánry?
0: Já doufám, že nikdy.
1: No tak. A třeba, když se mi to začne líbit. Terko, nerouhej se tady ve studiu.
0: To je citát Zdeňka Lichnovského, prosím pěkně.
2: Dobře, tady. Tak já se velmi omlouvám, přece jen jsem tu ještě mladá, nová.
0: No. Já bych jenom chtěl...
1: Co se chtěla říct, prosím tě. Dost? Tohle to říká Andrej, okamžik, já se teď citoval Andrej.
0: Tohle to je chvíle, která...
1: Dost? Dost? Že jo?
2: Mega.
1: Andrej
2: už lituje.
0: Jo, já už, hej, desátým vysíláním končím, kamarádi.
1: Bring Me dobrý, hezký. Dělal jsem mi radost, protože tam byly Baby Metal, ty mám rád.
0: Jsem jenom chtěl tak nějak jako navázat na to, že jsem o tobě řekl, že seš pick me, což prostě seš.
1: A co to znamená? Já si vybírám
0: já
1: věci?
0: Terko, víš, co znamená slovo pick me, že někdo pick me, pick me girl.
2: No.
0: Tak jenom pro posluchače, když je někdo...
1: Mě?
0: Ne, no jakoby jo, no, je, to, jakoby. Je to hláška ze seriálu Grey's Anatomy, myslím.
2: Ježi, no, tak to nevím,
0: pick
2: ale...
0: Pick me, choose me, love me.
1: Edukace, konečně.
0: A pick me člověk je ten, který dělá, že něco nemá rád, nebo že něco předstírá, že má jako jiný zájem než ten druhý člověk, aby jako působil zajímavějíc.
1: Jo, tak to jsem já.
0: No, exactly. A...
1: Jak je to jednoduché.
0: A... Já navážu tím, že pustím Pacienta 0 toho Bait Pick Me Girl. Posloucháte Rádio 1
3: Andrej, a... Andrej, brokolici nám dejč.
0: A tohle je Taylor Swift.

0: Happy Andy Dance With Me.
1: Posloucháte, já se rád trýzně, nám právě dohrála Taylor Swift a její song Cancelled z alba The Life of a Pygmy Girl a People Happy a to je něco, o čem chci mluvit, protože tohle to je prosím pěkně znělka tý nejlepší reality show pod sluncem, to je Party Shore.
0: A není to Party z hore? Já myslím, že to prostě hezky.
1: Já jdu domů.
2: To je skvělý.
3: Party z hore.
2: Party z hor.
1: Je to narážka na pořad Jersey Shore. Ty ho budeš znát, protože to vyšlo v prvohorách.
3: MTV.
1: MTV, exactly.
3: Ano, znám. A děkuju, Andrej.
1: Nemaj zač.
0: Někdo ještě přizná, hezky.
1: To máte za to, jak mě tady trýzníte a zneklidňujete.
3: To máme za to, že jsme přišli ti tady supportovat pořad.
1: Přesně. This is what support looks like.
3: Prostě jsme, jo.
1: Wow.
3: Actually, jako je to pořad, já se rád trýzním, je to koncept, potřebuješ potrýznit, my tě potrýzníme, ty nás na oplátku potrýzníš hudbou. Jak v obráceně, anyway, že nás máš oblažovat?
1: Jo.
0: Obnažovat?
2: What? Oblažovat?
1: Co?
2: Já nechci.
1: Mlč.
3: Mlčím.
1: Party show.
3: A vidíš, funguje.
1: Musíte to vidět, vy, který se to ještě neviděli, je to pořad o mladých lidech, kteří jedou na chorvatskou vilu Kalit.
0: A super koncept.
1: Výborný koncept Kalit a rozjíždět nějaký věci mezi sebou. A je to bez filtru.
0: Jaký věci?
1: Všem, kromě Kýti, došlo, o čem mluvím, ale...
3: Já se distancuju.
0: HR.
1: At this point, já už si to HR prostě pozvu sem jako do studia příště.
3: Jako, aby posoudili, jestli je to korektní chování zaměstnanců?
0: Na pracovišti. Mm-hmm.
3: Na pracovišti?
0: Ale tady, myslím, se, tady se nesmí jíst.
3: No a co pak se tady jí?
1: Kýti, já bejt tebou, tak se úplně nějak jako nevyjadřuju.
3: No to bych jako hodil disclaimer, že my tady opravdu nejíme, to byste slyšeli, to se nesmí ve studiu.
1: Přesně tak.
0: Jíme pouze vlastní slova. To se neříká. Já myslím, že se to...
2: To je strašný.
3: Co to znamená?
0: No, jakože...
3: Že nás to zasytí?
0: No, ne, jakože se moc posloucháme vzájemně. Jakože
2: víme.
0: Víme vlastně.
1: Já jenom chci říct, že já jsem strašně rád za to. Jsem strašně rád za to, že tohle je předtáčení, tahleta epizoda, že nejsem
3: live,
1: živě.
3: Pište nám.
1: Že nejsem živě ve studiu a nečtu si ty hejty teďkonc. I love it.
3: Já se čtu a posílám tě do prachatic.
0: No vidíš, to musím napsat.
3: Jo, já píšu hned taky.
1: Jdeme dál, mám tady pro vás připravenou legendární skladbu, která vyšla na TikToku pár týdnů zpátky. A je to další oblíbený song kolegy Zdeňka Lichnovského.
0: Juuu.
1: Je to AI písnička.
3: No.
1: Yes.
0: To nemůžeš zahrát. Ne.
4: V rádiu.
0: V rádiu? A ty to podporuješ?
3: No, jako nemůže, ale tady opět hodím disclaimer, že to hrajeme jako špatný příklad a že AI je shit, ví všichni přece jenom a na Rádiu 1 se to nehraje.
1: Vy jste do mě.
3: Buu, fuj, pustíme si od

0: strašující příklad a půjde do koše rovnou.
1: Víš,
0: to smažem.
1: Kolik vody to spotřebovalo?
2: Andreje, do koše!
0: Do koše! Bú, AI, fuj, hnus.
1: Tak už to pust.
3: No, teď to můžeš pustit, už jsme dali disclaimer.
4: Já vás fakt nemám rád.
3: Parental

0: from me. Posloucháte Rádio 1, posloucháte Já se rád trýzním. Nám právě dohrála YouTube Sweet Girl se svým AI songem Jebnutá, který v poslední době hodně zarezonoval na českém TikToku. Který? You're the queen of TikTok.
1: Titul.
0: Potkala jsi ve svých sockách tenhle ten skvost, tuhle tu legendární skladbu.
2: A že se ptáš dokonce několikrát.
0: No vás dvou se ptát nebudu, protože vy a sociální sítě iž jako TikTok tak jako nemáte a nemáte tu poslední, to poslední stádium brainrotu tak jako my dva tady, takže...
1: To ten song zní jako poslední stádium, takový to těsně předtím, než nastane ta apokalypsa.
2: Včera, když jsi s mámou umřel.
1: Jo, ty jak jsi se zakuckala tím jídlem, to už nebylo jídlo, tak zní vlastně tenhle ten song, že to vypadá, že to lidství už definitivně končí.
0: Já bych jenom chtěl uvíst pro posluchače, tady kolega Zdeněk Lichnovský, než se dozvěděl, že to je AI písnička, tak to blásil v autě a říkal, jaký to je banger.
1: Já jsem si to pustil, že to kope a reálně to je právě na tomto děsivější, to, že je to AI nejhorší jako shit ever, ale prostě reálně to tady jako jde těžko poznat, ale jak říkala Kýťa, ten hlas je příliš dokonalej.
2: No a on je to AI jakože ten text nebo i ten hlas?
0: Já mám takový pocit, že jenom ten hlas, nebo já nevím, honestly, jakože já viděl takový videjko, jakože kde ten song je nahraný celý a to je jenom jako gif s tou jako YouTube Sweet Girl s tou jako zpěvačkou a jí se jako takhle protáčí hlava o 360 stupňů, když jako tancuje, což je AI, že jo?
1: To by se musel být sobě.
0: To neumíme.
1: Ale bylo by to super.
2: Ty to neumíš?
1: Ukaž.
0: Ne.
1: Jak to neumíš? Já jsem podíval.
0: Tohle,
1: no, hezký.
0: Tohle to je náš poslední vstup.
1: Počkej, a ten druhý song, co právě dohrál, tak to nebyl AI.
0: Ne, to byla Jade.
2: Tak... A ten poslední, ten mi přišel takovej.
0: To byla Jade. Jo, předtím byl jenom song, co se jmenuje I Do Coke.
1: No právě, to jsme mysleli.
0: To je...
1: A to, o čem to je?
0: Slyšel jsi tam nějaký text, jmenuje se tam, jakože, já nevím, to je TikTok sound, který jsem našel a který je používaný a já to zahrál tady, protože je to pořád
2: o tom. A k čemu se používá?
1: K čemu se používá, no, přesně.
0: Ke všemu.
1: Jakože dramatická
0: je to prostě,
1: situace, komediální.
0: Prostě dobře kanty song, který jako můžeš použít úplně ke všemu.
1: A kanty znamená co?
2: Jakože někdo jede na silnici autem.
1: Ne, tak jako, víš co, když bych poslouchal, tak mě by zajímalo, co to jako znamená, že škoda, že to nevysvětlíš, že by to bylo jako edukativnější.
0: Já neumím překládat do češtiny, jakože je to, tedy, tak bys vysvětlila, že něco kanty.
1: No.
2: Jakože to je kanty.
1: Přesně.
0: Je to prostě kanty.
1: To jsou mač lépe.
2: Jako, nevím, no. To nejde. Takže holky a kytary.
1: Takže Taylor Swift. Je Taylor Swift je AI podle
0: Taylor
1: mě,
0: Swift
1: ale since ever.
0: Teď vdala, prosím pěkně.
1: Za robota.
2: Přestaňte.
0: Ne.
2: Přestaňte.
1: Je to pravda, ta hudba tak zní.
0: Počkej, ty jsi Swiftý?
2: Ne.
1: Klousko.
2: Počkat, jakoby nevadí mi to. Ráda si to občas poslechnu. Ale nejsem nějaký jako zarytý. Takhle. Nedala bych za lístek 100 tisíc, ani 10 tisíc.
0: Eliška, jo, ale...
2: Ne.
0: Já bych šel na YouTube Sweet Girl, já bych šel tancovat na jebnutou.
1: Můžeš do digitálního prostoru, můžeš se vytvořit
2: svého Andreje.
1: Digitální.
0: Jesus, no, ale jakože kdyby...
1: Ty jo, ale bude, kámo.
2: Koup Andrej.
0: Třeba v Robloxu.
1: No, jako reálně, jo, no. Ano.
2: Ale já nevím, mně třeba přijde, že... Míň hrozný by to bylo, kdyby byl AI jenom ten text, ale reálně to třeba někdo naspíval jako živej.
0: Huh.
2: Že to jako furt je to špatně, furt je to blbý, ale je to míň špatně, než když je to úplně celý AI. Včetně prostě toho hlasu. Jako celý
1: je to scary, hudby, no. Je to scary.
0: A bude
2: všichni
0: hůř, kamarádi.
2: O práci.
0: Bude hůř, kamarádi.
1: No ale tak kdyby o práci, o hudbu přijde, no. Víš, jakože když nebudeš mít práci, tak ani hudbu nedostaneš už. Dostaneš jebnutou jako krát milion. Yeah. Takže podle mě už jako jediný pořad, který na Rádiu 1 zůstane třeba jako za 3 roky, bude Já se rád trýzním. Protože nic jiného už vycházet nebude. Což jsou skvělý pozitivní vyhlídky pro Andreje a pro všechny ostatní je to apokalypsa.
0: You're welcome, kamarádi.
1: Budeš thrivovat.
0: budu mít tady hosty, který mi nebudou skákat do řeči a budou na mě hodní.
2: A budeš
0: my
2: jsme škanty. Hodní.
0: A budu...
2: Kanty!
0: Jesus.
1: Pouštět kantilény.
0: Já se s váma rozloučím. Why am I here? Já jdu domů.
3: Protože tě porodila.
0: Co?
3: Máma.
1: Jako reálně, to je pravda.
2: To je pravda.
1: Proto jsi tady, Andrej, že se ti rozhodli rodiče mít jako dítě.
2: Zdravíme Andrejovi rodiče.
1: Zdravíme Andrej a děkuji jim, že díky tomu můžeme být s tebou ve studiu, mít tě jako kamaráda, podporovat tě a poslouchat skvělou hudbu s tebou. Jo, a rodiče Andrej, napište nám do chatu, prosím, my odpovíme za Andreje.
0: Mě rodiče touhletou dobou, co tohleto poběží.
3: Tverkujou s Monikou Virágo.
1: Monika Virág?
2: Virágová.
0: Já jsem 2 týdny zpátky řekl mojí mámě, že bych si strašně přál jít s ní. Chtěl jsem jenom říct, že asi 2 týdny zpátky jsem telefonoval s mojí mámou a říkal jsem jí, že by bylo fajn jít na prachatický slavnosti a twerkovat na Moniku Bagárovou. That's the whole story.
1: To je krásný.
0: To je příšerný. Nebo
1: no, to je dobrý.
0: Twerkování na Monice by bylo asi super. Když už teda nefitla to outučko, tak gratuluju za Prachatice, ale...
3: Ty vole.
0: Nic, my už se s váma rozloučíme, já se s váma rozloučím jednou skladbou od jednoho geniálního DJ. V minulým vysílání mi jeden z posluchačů poslal tohohle DJ na SoundCloudu s tím, že ať pouštím konečně nějaký bizárek. A chci jenom říct, kamo, I know this DJ a je to srdcovka a jmenuje se G2G. Já se s váma loučím, s váma třema ne.
1: Protože se ještě uvidíme po vysílání.
0: Jo, to je pravda. Nechtěl jsem být tak jako řádně soud i za to, že mě tady zase opět jako trýzníte a zneklidňujete a já zase neumím mluvit. Ale
1: jsme tu pro tebe.
0: To si strašně vážím, no. Nic, mějte se krásně, užijte si zbytek večera a je, papík. Let's ride.

0: já se rád trýzním.
1: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
2: Rádio 1.
3: CD non-stop. Máme tedy 19. hodinu pondělí a je tu s tím také první CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s touhletou skotskou elektronickou dvojicí Boards of Canada. A připomeneme si jejich předposlední album Tomorrow Harvest, které vyšlo v roce 2013 na značce Warp Records. My si tuhletu vlastně sourozeneckou dvojici z Edinburghu, konkrétně Marcus Ion a Michael Sandison, připomínáme v CD non-stopu určitě ne poprvé. A tentokrát hlavně v souvislosti s jejich návratovým po 13 letech vydaným skvělým albem Inferno, které vyšlo i před prázdninama opět na tomto sheffieldském vydavatelství Warp Records. My si můžeme říct, že tenhle ten název Boards of Canada vznikl z takového dokumentu s přírodovědskou tematikou. Hlavně zaujali bratry tenkrát syntezátorový doprovod. No a společně tvořili muziku už od 80. let. Jejich rané demo nahrávky můžete už sledovat od té první polovičky 90. let, které vydávali přes svůj bandcamp původně jako EPčko Tuoism nebo také mini album Bok Maxima. To byly jejich rané demo nahrávky. No a pak už se upisují také z nece Scum Records v roce 96, kde vychází jejich EPčko s názvem High Scores. A poté i EPčko Telephasic Workshop, to bylo v roce 98, v témže roce, kdy vychází i výborný single Aquarius, který pak také najdete na značce už Warp Records, právě na jejich albovém debutu Music Has a Right to Children, který patří k milníkům IDM elektroniky do současnosti. Vy tam najdete také zmíněné singly či další hitovky jako Tarkus Hexagon Sun nebo Rock Beef. V roce 2000 se pak objevuje i jejich EP s názvem In a Beautiful Place Out in the Country na značce Warp, které nabízí 4 nahrávky, ale albově se pak Boards of Canada navrací až po 4 letech v roce 2002 s výborným albem Geogady. Na značce Warp, tentokrát více temnější, ale komplexnější deska plná hypnotických rytmů a různých také matematických struktur i skrytých významů. Je pak třetí strojový album The Campfire Headface, které jste také v CD non-stopu už slyšeli, vyšlo v roce 2005 a rozhodně bylo více takové proslunější, pozitivnější album s výraznější pozitivní náladou a také i zapojením akustických zvuků, hlavně kytar přetvořených do ambientních ploch. Následující rok se objevuje také v diskografii EPčko Trans Canada Highway, které obsahovalo mimo jiné i populární single Dave and Cowboy, který znáte z vysílání Rádia 1. No a poté se dvojice Boards of Canada odmlčuje až do roku 2013, kdy přichází pak se svou oficiální 4. studiovou deskou Tomorrow Harvest, kterou také dneska uslyšíte, jejich takovým postapokalyptickým opusem laděným do ponurejší nálady, inspirované hodně i filmovými soundtracky z 80. let. Ostatně jejich celkový zvuk je známý tím, že je inspirovaný nostalgickými vintage analogovými syntezátory, ale také i různými samply z dokumentárních filmů, hlavně právě ze 70. let a samozřejmě různými psychedelickými či futuristickými zvuky. No a právě tuhletu jejich originální hudební směs najdete pak na jejich tom letošním 5. studiovém albu Inferno, které vyšlo po 13 leté odmlce opět na značce Warp Records, koncepční deska, vracející se tentokrát k temnějším tématům jak náboženství, tak i různých kultů. A vy z této desky si samozřejmě můžete pamatovat také single třeba Prophecy at 1420 Hz, či teďka nedávno, zrovna minulý týden, nasazený nový track, který jsme vybrali do hitparády Rádia 1, Father and Son. Každopádně Boards of Canada, jedna z nejinovativnějších kapel, pro mě jedno ze zásadních také letošních desek Inferno. Rozhodně prozkoumejte, teď už nabízím jejich předchozí album, 4. oficiální desku Tomorrow's Harvest z roku 2013 a já vám přeju krásný poslech. CD

Bye.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dragate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte ze studia Rádia 1, přeje Strýček Míša a jako každé pondělí máme před sebou dvě společné hodiny. Hodina první bude cestovací ešusová dneska zvůní to benzínu, že? A hodina druhá bude plná hudby, dneska na začátku bude jeden velmi příjemný cover a pak už to pojede v lehce letně tanečním stylu až do hodiny desáté. Tak to vše na úvod, tak tedy Strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou v práci a jedem. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer, teď už přímo z Ešusu. Zdraví vás opět Strýček Míša a dovolte mi, abych ve studiu uvítal mého milého hosta. Dobrý večer, Míšo.
1: Ahoj, Míšo.
0: Já jsem Míšu našel prostě úplně náhodou, mi algoritmy na Facebooku hodili, mohlo by se vám líbit, nebo jak píšou tohle. A viděl jsem hezké děvče na motorce, která píše, že sama projíždí Jižní Amerikou. Divoké fotky, velmi akční, krásné barvy, úplně všechno. Vypadalo to, jak když AI vygeneruje něco. Tak jsem Míše napsal, jestli se nechce stavit do Ešusu. A Míša během několika minut napsal, že jo a že si hned domluvíme termín a tak jsme si ho domluvili a je tady. Tak dobrý večer ještě jednou.
1: Tak dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Když se podíváte, já jsem tam nemám všechno, co jsi mi poslala právě o sobě. To jsem tam všechno nechtěl dávat. A dal jsem tam jenom ty základní informace. 5500, nebo kolik to bylo kilometrů?
1: Projela jsem zhruba 5500 kilometrů offroadem. Nemám to úplně přesně změřený, protože úplně na to nejsem, ale bylo to víc jak 5500 kilometrů v Argentíně, v Chile a v Bolívii, hlavně v horských oblastech, kde nejsou skoro žádní turisti, minimum lidí a je to divočina, poušť a měsíční krajina.
0: Motorka byla půjčená, to jsem se tam dočet.
1: Motorka byla půjčená, to jsem si půjčila na začátku cesty po příletu v Saltě. Vybrala jsem si lehkou motorku KTM 250 Adventure, vlastně kvůli té hmotnosti a zároveň kvůli tomu, že to byla levná motorka, takže kdybych ji na té cestě odrovnala,
0: tu flašku jenom, ať.
1: Kdybych tu motorku na té cestě odrovnala, tak prostě jsem schopná zaplatit.
0: Tak my jsme si tady povídali předtím o algoritmech a sítích, tak já jdu vybírat, až bude nějaká vhodná část na nějaký to video, jo. Tak tohle tam bylo hned na začátku a pak si popisovala právě ty jednotlivý. Ty si je pamatuješ, nebo mám otevřít to, co jsi mi napsala?
1: No já si to samozřejmě pamatuju, protože jsem to prožila, projela. A já to asi nebudu jmenovat všechno, ale v podstatě jednalo se o severní část Argentíny, argentinskou Punu. Pak jsem přijela do Chile, do Atacamy, kde jsem měla asi 2 nebo 3 dny. To byl vyloženě přejezd do Bolívie, kde jsem se pak pohybovala v oblasti Laguna Colorada a Uyuni. A to jsou vlastně ty videa z toho solného jezera, který asi někteří z vás možná viděli, kdy já tam jedu po velké bílé pláni a není to sníh, je to všechno sůl.
0: Jo, jo, to už bylo na mnoha fotkách.
1: No.
0: Protože tam se každý vyfotí. Že? Přesně, a ještě se vyfotí, když tam je ten centimetr vody, tak je to zrcadlo, že jo, veliký.
1: Ano, tak já jsem zrcadlo neměla, já jsem tam měla trošičku vody na začátku při vjezdu, ale pak to bylo suchý, tak já jsem měla docela radost, ono kdyby to bylo mokrý, tak na té motorce to není
0: to
1: jako...
0: To klouže, viď?
1: Ne, neklouže to, ale tu motorku by to, ta svůl je prostě náročná pro ten stroj, jo? To není úplně dobrý, takže já jsem projela u Juni a pak jsem sjela dolů a hned jsem tu motorku šla umývat, aby to přežila.
0: Teď, když se zeptám, říká si, že to byla lehká motorka, ale i tak se vezla spoustu věcí, že jo? Na sobě.
1: No, ta motorka sama o sobě natankovaná vážila nějakých 178 kilo a k tomu jsem vezla zavazadlo, který mělo plus minus 20 kilo a kanistr, který měl s benzínem, tam většinou bylo 10 litrů benzínu, takže dalších 30 kilo váhy já jsem vezla zavazadla. No, tak ale vlastně i tak, když se jako na to podíváš, tak ty zavazadel je strašně málo. A dokonce jsem se setkala s názorem, že můj příběh je velice málo uvěřitelný právě kvůli tomu, jak málo toho vezu. Ale když se pak podíváš, že jsem sdílela co to je za věci, tak všechny moje věci jsou hrozně malý, ultralehký, to je hrozně minimalistická výbava, mám tam všechno, co potřebuji.
0: Protože jsi hubená, tak máš malý trička.
1: Taky mám malý trička, ne. Prostě toho mám obecně málo, já jsem minimalista a ten zbytek je o komfortu a to na tu cestu nepotřebuješ, takže já mám všechno, co potřebuju.
0: No, to No, ale i tak je to dost těžký. Já, když jsem tu měl, myslím, Pavel se jmenuje, který jel severní Afriku na motorce a jednou mu upadla, a zůstal ležet na zemi, tak čekal asi půl dne, než jel někdo kolem s velbloudem a pomohl mu jí zvednout.
1: No, tak to jsou ti, co jedou na těch těžkých motorkách. Já jsem si proto vybrala lehkou motorku, abych byla schopná jí zvednout. A stejně, když mi spadla, tak jsem ji musela odstrojit, abych ji vlastně zvedla.
0: Jo, takže ty jsi ji úplně obnažila na těch 170 kilo.
1: No, musíš, jako s tím zavazadlem mi to nešlo ani pořádně chytit, byla jedna věc a za druhý to bylo jako těžký a když ti to spadne do nějakého blbýho terénu nebo lehce třeba z nějakého blbýho srázu, tak se to zvedá těžko. Takže jsem ji vždycky jako odstrojila. Ale jako zvedat motorku kolikrát, jako několikrát denně už pak člověka utahá, takže ta lehká motorka má své výhody. A já teďka, když jsem se vybírala motorku, s kterou budu mít jako svoji a budu si ji vozit, tak jsem hodně koukala jako na hmotnost těch motorek, protože vím, že motorku, která má 230 kg, tak kromě toho, že s tím budu bojovat v terénu, tak to nechci zvedat.
0: No, tak to musíš jezdit tak, aby se nepadala, že jo?
1: Ale to vždycky padáš. Hele, v tom terénu člověk vždycky padá. Jo, tam je písek, jsou tam různý věci, setkáš se s čímkoliv a stane se.
0: Teď mám tady pozdravní, jestli jsi nesledoval, tak napsal tady Merx Grigar, napsal, že tě sledoval taky a že se moc těší, až to bude, že tě uslyší k těm obrázkům.
1: To mám radost, tak zdravím.
0: A jestli chcete Míšu vidět, tak už teď si můžete najít na facebookovém profilu Ešosu fotku ze studia a to teď zkontroluje, jestli to tam nevisí, to tam, co se tam děje, tak já to ještě budu kontrolovat. Tak, ty jsi byla motorkářka už předtím, nebo jsi...
1: Ne, já nejsem motorkářka, já jsem cestovatelka. Já jsem předtím cestovala sama po Asii, hodně po Asii i na jiných místech jsem byla. No a v Asii jsem se poprvé setkala jako se skútrama, naučila jsem se trošku jezdit na skútrech, ale než jsem se vydala do Jižní Ameriky, tak já jsem neměla téměř žádný zkušenosti jako s jízdou na motorce. Já jsem si prostě chtěla obět ty oblasti a přemýšlela jsem, jak se dostat tady na takhle opuštěný místa. A ta motorka mi z toho vyšla jako takovej logický nápad, navíc miluju tu jízdu na té motorce nebo i na těch skútrech, že... To je úžasná věc, ty emoce, které člověk zažívá, když na tom sedí. Takže jsem si řekla, jo, jasně, tak si půjčím motorku a pojedu, on nějak to zvládnu.
0: Tam právě, když jsem říkala půjčela, já se na tebe jenom nekoukám, protože to paralelně s tím píšu.
1: Nebo povstuji.
0: A půjčená motorka, to je vždycky riziko, to je jako auto z půjčovny, že nevíš, co si půjče. Když máš to svojí, tak víš, jo, že prošla nějakou kontrolou.
1: Přesně tak.
0: Jo, takže ty se tam někde budeš ptát. A je zkontrolovaná, jasně, seniorita, volej novej, jo.
1: Přesně tak to jako je. A když jsem já hledala, kde si půjčím motorku, tak problém byl v tom, že ty půjčovny mají minimum recenzí, takže člověk opravdu jako neví u koho a co si půjčuje. A doufá, že to dopadne dobře. Takže já, když jsem tam pak přijela, tak vlastně hned asi druhý den, když jsem na té motorce jela, tak... mi tam upadla řadička, protože byla nějaká, nevím, povolená nebo něco.
0: No
1: ale
0: problém, seniorita.
1: A takže jsem po cestě samozřejmě zastavila hned nějaký jako motorkáře, ať mi to pomůžou spravit. Jsem z toho byla, že jo, vyhukaná, není to moje motorka, teď tam něco jako upadne. No a oni zjistili, že to jako tam nejsou taky schopný přimontovat, takže jsem musela volat tomu majiteli té půjčovny, teda ať jako dojede, přiveze novou a přimontuje to tam, jo.
0: A dovez.
1: Dovez. Byl jako naštvaný, napřed mě to chtěl nechat zaplatit ten výjezd, ale pak jako já jsem trvala na tom, že tu motorku mi včera dal, že teda nebyla v pořádku a ať to opraví. A těch závad na té motorce, nebo když si jako já mám podezření, že nebyla úplně v pořádku, je víc. A ke konci té cesty jí odešel řetěz. A ten řetěz by měl vydržet, říkal, 10 až 15 tisíc kilometrů, mě odešel po 5 tisících kilometrech. Tak nevím, jestli to bylo tím, že opravdu nebyl novej nebo nekvalitní, těžko říct. Každopádně přivezl mi motorku druhou a ta byla ještě v horším stavu než ta první.
0: A která z nich byla ta oranžová?
1: Ta první.
0: Ta úplně první?
1: Ta úplně první. A pak mi přivezl modrou.
0: Jo, ty jsi tam právě psala o tom, že se všude divili, že máš oranžovou motorku, nebo oranžová není obvyklá, nebo...
1: Kde se divili?
0: Ne, nevím, někde jsi tam psala, že jsi... že si někam nakládala, ptala se, jestli se jim líbí oranžová motorka.
1: Je to asi, jak by přivezl tu modrou, tak já jsem měla problém s tím, že ta modrá mi jako neladí k oblečení. Že mám ten béžovo-oranžový outfit a tam oranžová motorka k tomu byla bezvadná a on mi přivezl modrou, jo.
0: Tak už to teďka chápu. Protože to jste tam nakládali zrovna někde na auto.
1: No, tak jako problém byl v tom, že ona potřebovala vyměnit řetěz a ten řetěz v tom městečku neměli, takže jediná jako možnost, abych já tu cestu dojela, protože to bylo 3 dny před koncem, je, že opravdu jako mi tu motorku vymění, že jsem neměla čas čekat na to, až jako oni si pošlou řetěz někam, od někud, jo. Takže proto mi jako měnil, ne, že to by to byla jako neopravitelná závada, to je samozřejmě jako blbost.
0: Tak já jsem to měl před 2-3 rokama, když jsem přijížděl ze Slovinska do Chorvatska, tak v kopci mi prasknul klínový řemen na autě a zapekl se.
1: Jej.
0: No, tak měl jsem naštěstí dobrou pojistku, takže mi odtáhli, dostal jsem náhradní vozidlo a 3 dny se čekalo, až tam na to moje auto dovezou přesně ten...
1: No, to jsou takové jako neplánované zdržení, ale mě chybělo posledních 400 kilometrů do cíle.
0: No, tak...
1: A to bylo takový, tak buď to tady zabalím a můžu teda jako skončit, anebo prostě mi dovez novou motorku.
0: Tak pojďme na ta, jinak nabídnu vám všem, kteří nás teď posloucháte a chtěli byste se dozvědět něco malinko víc o Míše. My jsme si tady povídali o otázkách, které Míša dostává a ty nebudeme napovídat, jo, schválně si třeba taky padne. Určitě padne, kolik to stálo, jo.
1: Jo,
0: půjčení motorky, kolik stojí půjčení motorky?
1: Tak to klidně řeknu, půjčení motorky mě stálo $60 na den. Byla jsem tam skoro 2 měsíce. Kolik to stálo celý, netuším, já jsem to nepočítala, samozřejmě vím, kolik mě stála motorka, kolik mě stála letenka, ale jinak ty peníze na té cestě protíkají takovým způsobem, že ono je možná lepší to jako nemonitorovat.
0: No, já jsem lajdák a prokrastinátor, tak vždycky dostávám radu, tak si to piš a já si to napíšu 1-2 dny na papírek, pak zapomenu, kam jsem papírek odložil.
1: No.
0: A tím to zasne.
1: Jako... Ale já jsem hlavně toho názoru, že to je úplně jedno. Jo, nezmění to vůbec nic na mým chování, když vím, kolik to stálo.
0: Možná by se bylo o to víc smutná.
1: Možná by byla o to víc ve stresu, takže jako za mě tohle je úplně zbytečný monitorovat, protože mi to k ničemu jako neslouží.
0: Tak pojďme, už je fotka zavěšená. Já jsem předtím zavěsil na jiný profil. Takže teď už Míšu můžete vidět a můžete pod... nejenom tam, kamkoliv do, můžete se ptát, poznamenávat a tak dále. Tak proč jsi vybrala zrovna to místo startu Salta?
1: Kvůli půjčení motorky. Já jsem původně chtěla startovat z Bolívie z La Paz. Ta trasa původně byla naplánovaná lehce jinak. Nicméně v La Paz já jsem nenašla žádnou půjčovnu, která by půjčovala nějaký lehčí motorky. Takže jsem začala hledat po cestě, kde by se dalo půjčit. A logicky mi z toho vyšlo buď to Santiago v Chile, anebo případně ta Salta. Ale z té Salty já jsem se mohla mnohem lépe napojit na tu moji původní trasu, jak jsem to jako chtěla do velké míry, takže proto Salta.
0: Salta, já jsem se na ní nekoukal, to je velké město nebo?
1: Ani ne.
0: S těma recenzema totiž já jsem zjistil, že když mají lidi negativní zkušenost s něčím, tak to píšou. Ale ty pozitivní zkušenosti nikdo nepíše.
1: Je to dost často tak, ale určitě, když cestuješ, tak víš, že na hodně míst už se ptají po té recenzi. Líbilo se vám, dejte nám recenzi. A pak ty lidi sdílí i tu pozitivní recenzi.
0: Tak jedeme do Salty.
1: Jedeme
0: do
1: Salty.
0: Tam to začalo.
1: Přesně tak.
0: Já si ji najdu. No, povídej. Můžeš.
1: No, tak v té Saltě to v podstatě začalo tím, že jsem si tam půjčila tu motorku. A pro mě byl takový jako první šok, když mi dával tu motorku, protože já nejsem motorkář, mi ukazoval, že takhle na tom utahuješ řetěz a takhle děláš tohle a já si na to koukám a říkám, a tohle se tam vážně dělá. Já jsem nevěděla, že na motorkách se jako pravidelně dotahuje řetěz. Takže jsem si to nahrála na mobil a koukala
0: jsem. To se fakt odvážná teda jako.
1: No, já jsem si to představovala jako toho skútra v té Asii, že si to člověk půjčí a jede a všechno je v pohodě, ale ono to tak na té motorce úplně není. Takže když jsem pak v terénu měla poprvé utahovat řetěz, tak jsem se podívala na svoje video, který jsem si nahrála. No, pozvala jsem dalšího motorkáře, že pojď koukat, jak utahuju, dělám to správně, tak jsme to zvládli spolu. No a pak už jsem to zvládala sama, ale takhle vlastně probíhala začátku veškerá údržba té motorky, že já tím, jak nejsem motorkář, tak přesně YouTube, ChatGPT, případně jsem se vždycky ptala druhých lidí. Často jsem se třeba i lidí ptala, když jsem potkala motorkáře, hele, koukni mi na tu motorku, není na ní nějaký problém, který třeba já jako nevidím, tak mi běžně chlapíci obcházeli motorku a ne, všecko dobrý.
0: Teď je to všecko dobrý.
1: Teď je to všechno dobrý, no.
0: Co to chvíli. A jak se na tebe tvářili, jako v tuhle chvíli, prostě ženská sama na motorce.
1: Oni mi hrozně fandili, oni se se mnou všichni vyfotili, hrozně mi fandili, chtěli se se mnou kamarádit, rozdělili se se mnou o jídlo, popovídali, to byla taková jako velká rodina, ty motorkáři, který já jsem tam potkávala, všichni byli hrozně přátelský, bylo to super.
0: A jezdili silniční nebo čopry, nebo jaký typy motorek, nebo terénní?
1: To byla směska, záleží jak kde. Jo, čím víc tam bylo asfaltu, typicky Chile, tak tím ty motorky byly větší a těžší.
0: Jo.
1: A čím víc to bylo jako v terénu, tak tím naopak byly terénější a pak byly místa, kde jako motorky nebyly prakticky vůbec, kde jsem jako byla sama. Jo.
0: Jaký byla nejdelší doba, kde jsi nikoho nepotkala?
1: Já jsem vždycky byla někdy ubytovaná,
0: jo.
1: Takže vždycky minimálně ráno a večer jsem někoho potkala a to ubytování je typicky v nějaký vesničce většinou, takže to nebylo jako, že bych nepotkala vůbec nikoho, ale mohlo se stát, že jsem jako se ubytovala a pak jsem třeba někam jela, toho dalšího člověka jsem potkala až večer, až když jsem někam dojela. A mezi tím jsem jela pustinou, kde nebylo nikde nic, 5200 kilometrů v nadmořské výšce. A byla jsem tam úplně sama a takhle jsem vlastně jela celý den.
0: Tak jo, tak jsem to zaznamenal, hned to tam zavěsím. Jo.
1: Paráda.
0: Ty jsi jmenovala nadmořskou výšku, že jo? Já jsem se soustředil.
1: Já jsem se taky tak trošku soustředila na tebe. Jo. No vlastně, když jsem to bylo v dole Mina Julia, což je starý sirný důl, který byl opuštěný v 70. letech. A je to v podstatě ghost town. Tam nic není, je to polorozbořený a ty jsi ve výšce 5200 metrů nad mořem, všude kolem tebe smrdí síra, je tam holá, pustá krajina, fouká vítr, vržou plechy a ty se tam jako procházíš mezi tím.
0: A nebála ses tak trošičku jako?
1: Tam není čeho, tam nic není. Tam se není čeho jako bát prakticky, protože zvířata tam nejsou, lidi tam nejsou, seš tam sám a jediný, čeho se můžeš bát, je možná nějaká vlastní panika.
0: A propadla si panice někdy?
1: Ne, tak tam nebyl důvod propadat panice, já jsem víceméně celou dobu jela a byla jsem poměrně v pohodě. A všechno, co se mi jako stalo po cestě, tak se vlastně vyřešilo.
0: Tak mi to zase někde zmizelo, ten příspěvek. To nevadí. Tak to bylo Salta a v Argentině. A pak si jela kam dál teda?
1: No tak já jsem ze Salty jela, to asi jako nemá úplně moc smysl možná jmenovat přesně ty místa, protože jste...
0: No, já se na to koukám na mapě.
1: Jo, ty se na to koukáš na mapě. No já jsem odtamtud jela do San Antonio de los Cobres, odtamtud jsem jela do Kači, do Cafayete, pak jsem jela do El Peñón, Antofagasta, Antofaya, Tolar Grande.
0: A to jsem měla připravený z domova? Tohle, jo, nebo
1: hrubou, hrubou trasu a místa, které chci vidět, jsem měla připravený z domova.
0: Už tam jsi. Jo, už povídá.
1: No super. Tak dobrá práce, vítězství nad Facebookem. No já jsem si to připravila na hrubu doma. Pomocí ChatGPT, Gemini, vyhledávala jsem na internetu, na YouTube, znám tam nějaký lidi, takže jsem se jich taky ptala, kde je jako hezký, co stojí za to navštívit. A tak nějak jsem dala dohromady hrubou trasu s tím, že to nebyl úplně jako fixní plán, tam se to nedá moc předvídat, ten stav těch cest je nepředvídatelný, dost často to není průjezdný, člověk musí jet jako jinudy, nebo naopak po cestě najdeš zase něco, kam jako jedeš a pak třeba nestihneš něco jiného, takže to bylo takové, bylo to flexibilně nastavený.
0: Tak já se jenom koukám na to, že to funguje, jo. Mám z toho velikou radost, že se nám to povedlo. Jaký, když jedeš sama, nenudila ses někdy sama se sebou?
1: Ne, já se sebou nenudím. Já mám spoustu nápadů, takže já jsem zvykla, i když jsem v Praze, tak já většinou času trávím sama, já pracuji z home officeu, jdu si zacvičit, pak si něco tvořím, něco si dělám, takže já se sama se sebou jako nenudím, když se nudím, tak vymýšlím si různý jako vtipný věci a tak, takže já se fakt nenudím a ta krajina byla tak nádherná, že jako víceméně ty jedeš a kocháš se tím.
0: To jsem se chtěl, takže to bylo i kochací výlet, že to nebylo o kilometrech.
1: Určitě. No vůbec, jako když se podíváš, já jedu pomalu, protože já se kochám. A druhá věc je, ta cesta je většinou jako prostě offroad a ty se soustředíš na tu cestu, takže ty vlastně nemáš prostor se nudit. Já jsem se nudila až v Chile, když jsem byla na asfalt, takže jsem byla 2 dny v Chile a říkám si, tady mě to jako nebaví, jedu do Bolívie.
0: Jo, to já právě jsem si vždycky říkal, jak je ta cesta motorkou. Já jsem automobilista, jo, že já jsem cestoval, jak jsem ti říkal, objeli jsme kus Spojených států, to bylo 16 000 mil, jsme jezdili po státech, po Evropě buď stopem nebo autem. A přijde mi, že ta motorka, nebo i když jedeš na kole, že se vlastně musíš právě soustředit na tu cestu víc.
1: Jo, jo, no ono záleží na terénu, no. Někdy víc, někdy míň, ale soustředíš se.
0: Tak pojďme, jak se na tebe tvářili místní lidi, když jsi přijela, protože zase ta kultura je tam jiná, když jsi přijela jako sama ženská. Na motorce, tím nechci tady vyvolávat nějaký diskuze.
1: Ne, máš pravdu, těch motorkářek, žen, který jsem tam potkala, bylo strašně málo, nebo jestli, myslím, že si nepamatuju.
0: A jako jezdili i samotní, nebo jezdili vždycky v gangu?
1: Já jsem tam snad ty ženský nepotkala, jo. Možná třeba v Chile by mohly být, ale jako pár chlapů jsem potkala, ale ženy fakt jako málo. Ani si nepamatuju, že bych fakt nějakou potkala. Ale nechci říkat, že vůbec, určitě tam nějaký byly. Jak se na mě tvářili, tak to nepoznáš do té doby, dokud já si nesundám přelbu.
0: Jo,
1: takže
0: takhle,
1: já jedu a všichni předpokládají automaticky, že jsem chlap. Často se stávalo, že jsem někam přijela, sundala jsem přelbu a teď jsem viděla, jak naproti mě lidi vyvalili oči, říkají, señorita. A okamžitě šli za mnou a chtěli se povídat, ptali se, co tam dělám, kde mám partu, se kterou jedu, proč jedu sama, odkud jsem, a vždycky se chtěli se mnou jako vyfotit a přišlo jim to strašně zajímavé, že takhle jede ženská sama. Byla od nich cítit hrozná podpora, i taková jako péče, jestli něco nepotřebuje, jestli je všechno v pořádku. A od koho byla cítit úplně největší podpora, tak to byly ženský. Jo, když jsem potkala ženský, tak ty vždycky ukazovali, jak mi drží palce, jakože super.
0: Jo, ty jsi to dokázala.
1: Přesně,
0: já už tady jsem s těma 15 dětma převázaná.
1: Přesně, no to, tak to tak úplně nebylo, ale bylo tam jako těch ženských, tam jako to bylo cítit, to propojení velký.
0: Dostala se třeba k lidem nějaký domů právě díky tomuhle tomu, nebo
1: do soukromí? Ty se ubytováváš u těch lidí doma. To je v podstatě
0: to nebyly jako typu penzion, hotel?
1: No, je to jako typu penzion, ale ty se ubytováváš prakticky u nich doma. Jo?
0: Ten breakfast domácí.
1: No, přesně tak. Oni si dají na barák jako nějaký nápis ospedache, což znamená, že ubytovávají. A někde to mají uspůsobený, že to vypadá fakt jak penzion, někde ty máš jako svůj pokoj, co vypadá jako, že opravdu se žijou jako u jejich dcery v pokoji. No a takhle to tam jako funguje.
0: Mluvíš španělsky, nebo jak ses tam domlouvala?
1: Já mám velice základní španělštinu. Já se učím španělsky už asi 7 let, ale mě to strašně nejde. Takže i z těch videí je slyšet, že moje španělština je hrozně základní, ale přesto pořád bojuju a denně dělám Duolingo.
0: Já jsem na cestách získal třeba v Portugalsku, že fakt stačí málo, že se naučíš pár základních frází. My jsme se naučili chleba, jídlo, pitná voda, pozdravit, rozloučit se, nějaký srdeční věty a byli hrozně rádi, jakože ty jim vycházíš vstříc, že automaticky nezačneš mluvit anglicky.
1: Ano, ano, je to tak. A ještě Argentinci jsou strašně komunikativní sami o sobě, takže ono jim vlastně vůbec nevadí, že já jim nerozumím. Oni mi toho spoustu řeknou, i když já jim nerozumím. Jim to stačí, oni cítí to propojení, že jsme si popovídali, já přikivuju. Něco málo jsem rozuměla, takže jak říkáš. A samozřejmě jako dobrý je ukazovat, jako o čem mluvíš, že jo. A pár základních slov nebo vět jsem byla schopná říct, nebo byla jsem schopná říct, co potřebuju, byla jsem schopná říct, co se mi jako rozbilo, co hledám. Takže vždycky jsem byla schopná to nějakým způsobem vysvětlit, no.
0: To rozbilo je dost důležitý. Já k tomu, jak jsem říkal, že jsem měla stopem po té bývalé Jugoslávii, tak jsem mě vzala francouzská rodina s malou holčičkou a ona mi furt něco povídala francouzsky. Já ani slovo francouzsky. A ta maminka jí říkala, že jí nerozumím.
1: No. Jo.
0: Tak si stoupla a začala mi řvát do ucha. Jo, ale furt francouzsky.
1: Jo, jo.
0: Tak a dostala ses někdy do situací, že ses třeba bála?
1: Ne, tam nebyl důvod.
0: Ne,
1: tam...
0: já nemyslím jenom lidi, jo, ale třeba krajina nebo situace, do které ses dostala.
1: Ani krajina, mě obecně příroda jako nepřijde ohrožující. Co mě trošičku jako občas na těch cestách stresuje, jsou divocí psy. A to bylo i tady, že oni vlastně za tebou běží, štěkají na tu motorku, ty zvedáš nohy, máš strach, aby tě nepokousali, než tě něco udělají.
0: A hlavně, aby si nespadla, že jo, zrovna v tu chvíli.
1: No, no, tak ty psy, jako z těch mám respekt, protože to je strašná komplikace, já nejsem očkovaná proti steklině, takže tohle jste, jako nechceš úplně, aby tě pokousali tihle tě psy.
0: Na ostatní věci jsi byla očkovaná.
1: Já jsem očkovaná úplně na všechno, jo. na všechno, co jde.
0: Já nemůžu najít mezinárodní očkovací průkaz, protože jsem kvůli Africe byl taky proočkovaný a nepamatuju si na co všechno.
1: Jo.
0: A co má jaký trvání, protože jak oni mají.
1: Jo, jo, jo, jo. No já jsem teďka nově na dengue, tak to mám radost, že to je teďka nová vakcína, ta je teprve pár let, tak z toho mám fakt jako radost, že už to je.
0: To znamená, že se chystáš někde do oblasti, kde by dengue hrozila?
1: No tak určitě jednou. Ne teďka jako teďka, ale určitě jako jednou, že jo. Ta je v podstatě i u nás v Evropě, i když jako v malých číslech, tak i u nás se občas vyskytne.
0: Ono se to díky počasí asi začne tyhle ty věci.
1: No, a tady ty vakcíny ti trvají na doživotí, takže jako proč ne? Proč ne?
0: Proč se neprovakcinovat?
1: Přesně.
0: Skrz na skrz. Ešus je i o jídle. Takže jídlo bylo jak? Stravovala ses u lidí, nebo jsi sama dělala?
1: Já jsem si hodně dělala sama, tam to jídlo bylo drahý, takže já jsem si hodně dělala sama, vezla jsem si proteinový drinky, případně jsem se tam koupila rýži, měla jsem sebou tuňáky, takže takhle jsem měla ten vařič, občas jsem si tam uvařila rýži z tuňákého nebo takovou jako gastronomickou pecku. Někdy jsem se stravovala i u těch lidí, protože ty oblasti jsou opravdu jako pustiny, tam jako nejsou restaurace, takže ty domácí ti jako rovnou uvaří, ale jak říkám, to bylo kolik 15-20 jako dolarů na jídlo.
0: Až takhle? Co by člověk neřekl ani? Jo, že...
1: No, ono je to způsobené tou obrovskou inflací, která v té Argentíně dlouhodobě je, takže ty ceny teďka jsou velice nepříznivý pro turisty. No, otázka, jestli místní by měl stejný ceny jako já, jo,
0: no,
1: to já se nedozvím.
0: Ale je tady gringo, tak ho stáhneme.
1: Ano, no tak ale je to normální, že jo, my tam ty peníze přivážíme, my jim pomáháme nějakým způsobem tím, že tam vlastně ty peníze přivezeme, takže já jsem pro, jakože bychom měli platit asi víc než ty místní, ale tohleto jako bylo trošičku nad můj rozpočet takhle jíst každý den.
0: Jo.
1: No a měli tam vždycky pár takových základních jídel. Jedno bylo hovězí steak, druhý bylo něco jako, bych řekla, z lamy, něco jako hřízek, ale bylo to tenoučký maso, hodně strouhanky, tak to bylo takový jako základní a pořád dokola to stejný.
0: Jaký je lamý maso?
1: Ty jako něco mezi krávou a ovcí.
0: Jo. A ty steaky byli jiný.
1: No,
0: argentinský steak
1: jako...
0: v Argentině.
1: No hele, ono, jako asi když si ho dáš v restauraci, tak samozřejmě ten bude asi výborný, když ti jako místní udělají tenionký plátek, jako říkají tomu steak, jo, nějakého vězního masa opečený na hromadě oleje, tak to jako úplně není delikatesa.
0: Jo, zdravotně si to přežila všechno tohle.
1: Jo, to já jsem byla úplně v pohodě, jediný s tím jsem bojovala, to byly červený oči podrážděný ze sluníčka, z prachu, z jízdy, protože jsem si nevzala brýle na tu motorku a to byla velká chyba, takže na další cestu už vím, že si musím pořídit normálně motokrosový brýle.
0: A to helma neměla?
1: No má, ale ty chceš cítit ten vzduch v tom obličeji, jo?
0: Jo.
1: Já to mám hrozně ráda. A neměla jsem ani kvalitní sluneční brýle na nějaký od Vietnamců a tam to UVčko je strašně silný, takže ono to úplně nestačí, takže pořád to sluníčko, ten prach jde ti do těch očí, jo. Takže jsem pak tam šla jako i do nemocnice, aby mi dali nějaký kapičky, aby se to začalo spravovat, že jsem měla strach, že když se to zhorší, tak nebudu moc jet.
0: Jo. No, teď mi napadlo, kolik spočítala se mouchy, kolik si jich polkla.
1: To asi nejde, já mám pocit, že nula.
0: Nula. Nebo si to rovnou, jak když se dáváš panáka slivovice.
1: No, za mě nula.
0: Takže moucha projela. Která z těch oblastí se ti líbila jako nejvíc? Ať už jsou to lidi, cesty, nebo i ta krajina, protože je odlišná ta země v těch tří zemích, který...
1: No ty lidi, ty jsou odlišný, určitě. A ta krajina... No ne, jako kdyby i v rámci Argentíny jsou odlišný ty místa sami od sebe, protože ta Argentína je velký bizár, ta krajina. Takže to se úplně jako nedá říct, že by to jako porovnat takhle ty tři země, ale mezi těma lidma tam byly velký rozdíly, protože jak jsem říkala, v Argentíně ty lidi byli strašně vstřícný, otevřený, komunikativní. Pak jsem přijela do Chile a to bylo San Pedro de Atacama. To je zase takový turističtější místo.
0: Jo, takže tam jsou navyklí na turisty.
1: přesně, už se s tebou nikdo nebaví, už nikoho nezajímá, že to takový anonymní, už to není takový vřelý, takže už to je prostě takový, jak jsi zvyklý z těch turistických míst. No a pak jsem přijela do Bolívie, kde ty Bolívíci jsou mnohem vážnější než ti Argentinci, jsou chladnější, drží si větší odstup, jsou pořád jako milí, ale vlastně už za tebou nejdou si povídat. Spíš když tě vidí, tak utečou, když na ně začneš mluvit, tak sklopí oči a jdou pryč, protože se možná stydí, že ti nerozumí, nebo jsou takový plaší.
0: Že by se báli, Bolívie je poměrně chudá země.
1: No, já si myslím, že jsou plaší takový, tak jako když u nás jdeš někam do vesnice a promluvíš na nějakou babičku anglicky, tak taky uteče, že jo. No. No, takže asi tak. Ale ty lidi byli fajn teda všude. Jo.
0: Setkala se s někým, kdo byl rude nebo nepříjemný na tebe?
1: Ne, to jsem se nesetkala, tam vůbec.
0: Tebe tady nechceme.
1: Ne, ježišmarja, tam ne, tam se mi to v životě nestalo, tam byli všichni milí, všichni byli hodní, tam ne.
0: Tak zajímavá setkání byla nějaká, nebo člověk udržuje s někým třeba z těch cest kontakt přes sociální sítě?
1: Bylo
0: že
1: tam...
0: se ti někdo ujal.
1: Jasně, jasně, tak na té cestě potkáváš spoustu lidí, já jsem komunikativní, takže já se bavím prakticky s každým, koho na té cestě potkám. A takový nejzajímavější setkání pro mě byl Viktor, který byl teďka v těch posledních příspěvcích. Tohle je člověk, kterýho já už jsem 3 roky sledovala na Instagramu, jeho fotky strašně se mi líbily, on dává nádherný fotky, protože fotí na Instagram. A já jsem ho neznala. A pak jsem byla v Antofáji a přišel za mnou takový vlasatý týpek, začal se mnou bavit a pak mi dal jeho vizitku, že kdybych něco potřebovala, že se mu můžu ozvat. Já se dívám na to logo a říkám si, ale já jsem to logo někde viděla. Otevřu ten Instagram a říkám, to je to tvůj Instagram? A on, no, to jsem já. A já říkám, já už tě 3 roky sleduju, ty máš úplně úžasný fotky. No a tenhle člověk, teda my jsme se tam pak jako večer pobavili, dali jsme si spolu pivo, pokecali jsme. No a pak mě pozval na jeho narozeniny, až budu v Telkáře, takže tam vlastně byly ty příspěvky, jak já jsem byla na jeho narozeninách. A pak mi to i ukázal po okolí a tohle je člověk, se kterým já jsem v kontaktu do dneška. Plánuju další cestu, takže on mi i posílá jako tipy, tady se ještě musíš jít podívat a tady je to ještě super, protože on má vlastní cestovku, takže on všechny ty místa má jako proježděný a radí mi a už mi posílá, příště potřebuješ tenhle ten Starlink, k tomu musíš mít tenhle ten kabel, aby kdyby cokoliv, ať můžu jako poslat záchranný tým.
0: Jo, takže se vrátíš do Jižní Ameriky?
1: Plánuju teďka druhou cestu. Pravděpodobně zase to bude Jižní Amerika. Ještě jsem se nerozhodla, jestli pojedu více na sever nebo na jih, to se ještě uvidí, ale asi to bude Jižní Amerika.
0: Já jenom pro vás, protože Míša se odvolává na svoje příspěvky na svém facebookovém profilu. A nebo stejně se jmenuje Instagram?
1: Stejně se jmenuje Instagram, jedu solo.
0: Jedu solo Michála. Tam jim.
1: No, tak Instagram je jenom jedu podtržítko solo. Ano.
0: No, tak to tam najdete. Protože ty jsi mi psala, tak si říká, že nechceš jako konkrétně o věcech a já jsem to proto nezveřejnil. Proto jsi mi napsala Salta až Cafayate, začátek v horách, hluboké kaniony.
1: No, no.
0: Jo. Obří kaktusy.
1: Jo, jo.
0: Červené skály, serpentíny. Serpentíny, ty byly jak dlouhý, nebo co to znamená?
1: No tak v podstatě v těch horách všude, kde jedeš, tak jsou jako velký...
0: Se klikatíš.
1: To jsou takový ty známý záběry z dronu, kdy ten dron letí proti té hoře a ty tam vidíš takhle rozkrájenou tu horu těma serpentínama.
0: Tak teďka možná někdo napsal, já se musím podívat. Tak další oblast, já to tam hnedka najdu. Jaký to je v serpentínách, když furt zatáčíš?
1: No je ti špatně, i na té motorce.
0: Fakt
1: se ti motá hlava, když už jsem v tom jela třeba 2 hodiny, tak už jsem se modlila, ať to skončí. Už mi jako nebylo
0: z toho. Jak byly dlouhý ty úseky mezi zatáčka a zatáčka?
1: Já to ti neřeknu.
0: Víš, jestli to bylo 5 kilometrů, nebo 500 metrů?
1: No, jako? To prostě jako jedeš a klikatíš pořád, jo.
0: A když

0: stala se někdy, že si slezla z motorky nebo zaparkovala a stále se tam jenom koukala?
1: Každý den.
0: Každý den.
1: Tam je to neuvěřitelný. Většina přírody nebo ty místa, kde jsem se pohybovala já, vznikly vulkanickým původem. Takže ta krajina je úplně neuvěřitelná a ty místa, které já jsem potkávala, jsem si nedokázala vůbec představit, že něco takového na naší planetě existuje. A proto se tam chci vrátit, protože ještě je tam spousta míst, které já jsem jako neviděla, které jsou ale stejně nádherný. A strašně se na tohleto těším.
0: Takhle my, když jsme jeli Kolorádem, a vůbec jihem Spojených států, tak jsme tam viděli kaniony. Já jsem říkal, ty vole, to je kanion, jo. A pak najednou přijdeš k tomu velkému Grand Canyonu a zůstaneš stát a nechápeš.
1: Ano.
0: Vůbec nechápeš.
1: Ano, ano. Já jsem takhle přišla ke kaldeře. Byl to vulkan Galán. Je to kaldera, o které se strašně dlouho nevědělo, že to je kaldera, protože má v průměru přes 40 kilometrů. Takže až ze satelitních vlastně snímků zjistili, že tohle je kaldera. A já jsem tam stála na vrcholku na okraji té kaldery ve výšce 4750 metrů. Koukala jsem se na ty slaný laguny pod sebou a říkám si, tak tohle je jedna z největších kalder na světě. Já tady stojím a...
0: No, mně se často na těch cestách stávalo, že jsem přijel někam a říkal jsem, ty vole, tak nic hezčího už nemůžu vidět. A druhý den si popojela 100 kilometrů.
1: No.
0: A říkáš, ty vole, no tohle...
1: Jo. No, to mám úplně stejně. Každý den někam přijedeš a říkáš si, ale tohle to je už to nejkrásnější.
0: To, že top.
1: A pak přijde něco, co to překoná. To se mi tam dělo denně.
0: Což mohlo být tady El Peño a Tolar Grande,
1: ano.
0: Totální divočina a pustina.
1: Jo, El Peño a Tolar Grande, to je vlastně, tam nic není. Tam nic není, to prostě jedeš, nic tam není.
0: Rovina.
1: A pak, ne, to jsi jako náhodní plošina, takže jako rovina, ale ve výšce přes 4000 metrů, jo. No a ty tam vlastně jedeš a pak z ničeho nic je maličkatá oázka. A to je ta vesnice. A ta vesnice stojí uprostřed ničeho, uprostřed černého kamení, vulkánu, prachu. Tam nic není, jenom tam malička ta oláska.
0: No a teď je otázka, kterou já už jsem se tady ptal mnoha hostů. Co najednou napadne lidi, že se usadí tam?
1: No to jsem si, ale já jsem si kladla přesně tu stejnou otázku, jak vůbec ten první člověk tohleto místo, tu oázu našel, protože to vyžadovalo, že ten člověk...
0: Ten praotec Čech
1: šel tady nějakých 100-200 kilometrů naprostou pustinou, nehostinou krajinou, kde není absolutně nic. A úplně náhodně tady natrefil na tu oázku a řekl si, to je super, přivedu tady víc lidí, to se jim bude jako líbit. A našel partu bláznu, kterým se to líbilo a zůstali tam. To si já vůbec nedovedu představit, jak k tomuhle došlo.
0: Já už jsem to říkal i tady. Stejně tak mě to napadalo, když jedeš lyžovat do Dolomit.
1: No.
0: A zjistíš, že tam prostě na prudkým svahu úplně opuštěně stojí ohromný statek.
1: No.
0: A proč? Jako ve výšce x tisíc metrů, jo, no. Někde ve 2000. A široko daleko nic, jo, pod tebou skály.
1: No, já nevím. Nemám na to odpověď.
0: Jak děti do školy, jako teď je to jednoduchý, tak máš motorky, auta, jo, ale před 150 lety.
1: Jo.
0: Je, zapomněl jsem máslo. Tak já jdu 4 dny dolů a zase za 4 dny se tady potkáme.
1: Ale přesně takhle to bylo. A já se tam setkala s mužem, který takhle žije sám, byl mu okolo 70 let, jmenoval se Simon. Postavil si přesně tak, jak ty říkáš, vesnici, on trval na tom, že to je vesnice, takže vesnice o jednom domě, kde žil on sám a jeho zvířata.
0: A dal jméno té vesnici?
1: Botichuela.
0: Takže měla jméno.
1: Měla jméno, je to oficiálně vesnice, o jednom obyvateli a tenhle ten pán, když si potřeboval jít, on jako tyhle lidi, musím říct, že oni žijou ze svých vlastních zdrojů, oni co si vypěstují, má zvířata, má pole a tak, ale občas potřebují zásoby, takže když si Simon potřeboval nakoupit, tak se vydal do Antofagasty, která byla pěšky 80 kilometrů přes hory, 70 letý člověk, takhle pěšky, trvalo mu to prý 2 dny, než došel do té Antofagasty, což ale pořád je malá vesnice, kde není skoro nic. Tam si sedl na autobus, tím autobusem odjel do něčeho jako většího, tam si nakoupil, pak zpátky do té Antofagasty a s tím baťuškem, s těma zásobama šel zpátky do té Botichuely.
0: No a teď máš nějakých 20 kilometrů.

0: na zádech, nebo no, já nevím kolik. No. Tak si představ, že jdeš pěšky do Humpolce, aby si tam sedla na autobus, který tě doveze do Brna.
1: Přesně, aby si nakoupil v Albertovi.
0: Koupíš si tam prostě štangli salámu a zase tohle absolvuješ zpátky.
1: Ano. No. A takhle tam žil.
0: No, tak ten čas jinak běží, že jo, potom.
1: No jasně, tak jako lámy počkají, že jo.
0: Mám tady, Michal píše, že skvěle vyprávíš a že jsi střelec. No, v jakém znamení se narodila?
1: Já jsem Kozoroch.
0: Jo, jo. To je někdy na Vánoce, ne?
1: Leden.
0: Leden. Jo, jo, to je přelom, vlastně prosinec leden. No, tak já přemýšlím o tom pánovi, jako, nebo o tomhle. Tom. To je pro nás nepředstavitelný.
1: No, no a on byl takový jako hodně specifický. Já když jsem tam šla, tak mě před ním trošku varovali, protože už je takový starší pán, ta hlava už mu jako úplně prý nesloužila a že občas byl jako až příliš jako přítulný k ženám a jak tam asi chudák je sám, tak tam jsem vlastně sebou vzala druhýho člověka, kterýho jsem potkala, což byl zhodou okolností taky Viktor, nejenom kvůli tomu teda, ať tam nejdu sama, ale i aby mi překládal, protože mi bylo jasný, že Simon jako anglicky neumí a mě hrozně zajímalo příběh, já jsem se chtěla o něm něco dozvědět, takže jsem tam vzala takhle druhýho člověka, aby jsme se s Simonem...
0: To se potkala taky na cestě motorkáře.
1: Toho jsem potkala, jak jsem jela, tak jsem ho potkala, říkám, tak pojď se mnou, tady je úplně super věc a oni dost často ty lidi, když cestujou, tak třeba neví, co tam mají, takže jim to řeknu, oni řeknou, je to super nápad, tak jedu s tebou, takže on takhle se mnou jel. No a právě když jsme přijeli, tak Simon tady tohohle kluka úplně odignoroval a utíkal za mnou. Museli jsme se obejmout, jo, přivítali jsme se.
0: Neskutečný, černá vulkanická krajina a v ní Simon, jo.
1: Jo, on tam byl nebyl úplně v té vulkanické krajině, on je na kraji velkého salaru Antofaya.
0: To je teď poušť Del Diablo.
1: Del Diablo, Desierto del Diablo, to pak bylo, když se přejelo z té Antofáji, tak se přejelo do Tolar Grande a okolo Tolar Grande je Desierto del Diablo, která směřuje, když člověk pak pokračuje dál do Chile, tak je to rudá poušť, tam nic není.
0: Tam se možná natáčelo to přistání na měsíci. Falešný.
1: Nebo Mad Max. Těch filmů je víc, co se tam mohli natáčet.
0: Jo, protože nedokáže se a píše, že to bylo úplně opuštěný.
1: Bylo. Spousta těch míst, které já jsem navštívila, byly úplně opuštěný. Jo?
0: Což mě napadá, zaskočilo tě někdy počasí třeba? Tady když by to byl déšť nebo vítr?
1: Tady v těch
0: nebo...
1: suchých oblastech ne, tam je to konzistentně suchý, tam to bylo dobrý. Déšť nebo bouřky, to jsem, s tím jsem bojovala právě v tom regionu Salta. Ať už když jsem odjížděla, vlastně začala tu cestu, tak ten první týden jsem byla v takových deštivějších oblastech, takže jsem musela hodně plánovat, protože jsem věděla, že odpoledne mezi jednou třetí každý den chodí bouřky. Takže musím všechno projet jako ráno, jinak prostě beru v bouřce, to není jako úplně optimální. No a pak, když jsem se vracela, tak vlastně jsem dělala okruh a při vracení se tím okruhem zpátky do té Salty, tak jsem znova vyjela do té deštivé oblasti a zase jsem jela těma bouřkama. A oni jsou naštěstí lokální, takže na té motorce se tomu dalo docela jako ujíždět, že když si viděl, jo, tam, že když jako jedeš rychle, tak fakt si to jako třeba i minul.
0: A nebo projel.
1: A nebo projel, no. Jednou jsem vyjela do bouřky, jednou jako, jinak mě to vždycky lízlo nějak jako okrajem úplně náhodou. Vždycky to vypadalo, že mě to chytne a pak nakonec se mi tím podařilo prokličkovat ani nevím jak.
0: Ano, tady chápu Michalovo, ta holka je střelec. Teď tady máš ta, už jsme v Atacamě.
1: No. Tak Atacama to je Chile, že jo?
0: Jo, jo, takže sjezd do Chile.
1: No tam jsem, jak jsem říkala, tam strávila jenom 2 dny, tam se mi to moc nelíbilo, protože to bylo turistický, bylo tam moc lidí, já to nemám ráda, takže i když jsem přijela do San Pedro de Atacama, konečně město po dlouhý době, co jsem byla sama, tak já jsem jela, ubytovala jsem se 5 kilometrů za městem, abych tam byla sama. A do toho města jsem se šla jenom nakoupit a už jsem z toho byla vystresovaná, kolik je tam hluku, kolik je tam lidí. Pak jsem si v tom Chile navštívila nějaký jako místa, ale vlastně tím, jak to bylo všude hrozně turistický, tak se mi tam nelíbilo. A řekla jsem si, že svůj pobyt v Chile zkrátím a že pojedu do Bolívie, která je úplně divoká a tam jsem z toho byla nadšená.
0: Tohle je na tom cestování vždycky strašně složitý, že jsou tam místa turistická, ale zase ho jinak neuvidíš, jo. Jsou to takový ty turistický mast. Jo, to je jako Karlův most v Praze.
1: No,
0: jako, když už sem jedeš, tak na něj jdeš, i když je tam bambilion lidí.
1: No jasně, ale tam, kde jsem byla já, je to krásný všude. A jestli vidím tady laguny v Chile, nebo laguny v Bolívii, A zase já radši ožilím to, že možná nevidím nějaký turistický mast, ale projedu nějaký kus úseku, který je opuštěný a je vlastně zase nádherný jiným způsobem.
0: Teď vidím Laguna Colorada plná plameňáků.
1: Mm-hmm.
0: To je hezký věk, spousta plameňáků pohromadě.
1: No, Laguna Colorada to je jedna z nejkrásnějších lagun v Bolívii. Ona je prostě barevná, do toho tam jsou ti plameňáci. I když je to taky takový jako bolivijský, jako turistická mast, záležitost, ale oni ty turisti tam jsou v určitou dobu, takže ty se jim můžeš úplně klidně vyhnout. Tam všichni najdou ráno, jsou ti fotografové, ty tam jsou při západu, při úsvětu, takže když tam pak přijedu třeba v 10, 11, ve 12, tak už tam není nikdo. A já jsem tam úplně sama.
0: Já jsem v Keni viděl takhle plameňáky na jezeře a to prostě nechápeš vůbec.
1: No. Oni strašně smrdí, ale...
0: No, protože si vzor, říkáš, tyjo, těch tady je.
1: Jo.
0: Najednou to vidíš milionkrát znásobený.
1: Je to tak.
0: Kravál.
1: Mm-hmm. A pak, když všichni najednou třeba vystartujou, když se leknou, tak to je taky zážitek.
0: Teď tady vidím Tilcara,
1: tak tam už jsem pak svoji, potom co jsem projela Bolívii, projela jsem Lagunu Colorada, o tom tu jsem jela do Uyuni, kde byl ten hřbitov vlaku, to jsou jezero, tak jsem jela do Tilcary, tam byl Viktor, o kterém jsme se bavili, tam jsem s ním byla na té oslavě narozenin, podívala jsem se po okolí a zároveň mi tam odešel ten řetěz do té motorky.
0: Až 400 kilometrů.
1: Přesně tak. To je zajímavý, že když já jsem na Facebooku napsala, že mi odešel řetěz a opravdu mi odešel řetěz, za prvý to řekl ten mechanik, za druhý mi to pak potvrdil i ten z té půjčovny, tak na Facebooku mám strašně moc názorů, co jiného to jako mohlo být. To je strašně zajímavý, jak ty lidi jako poradí. Ježiš, jak
0: raději.
1: No.
0: Když se v tom vůbec nevyznáš.
1: já sice jako nejsem úplně odborník, ale když mi to řeknou dva lidi, tak jim věřím, ale je hrozně zajímavý, jak ti jako všichni poradí v té dobrý půjce. Ale jako nikdy se to hodí, jo? Že se třeba dozvíš nějaký tepy.
0: No to je, jak když mi praskl ten klínový řemen, tak jsem volal mechanikovi to byla sobota, volal jsem mechanikovi tady do Prahy a pan Puchnar mi říká, a hlavně, aby se nezapek. Já říkal, no tak už se zapek. Ten tam vyseli takový kusy gumy.
1: No.
0: Tak to bylo špatný. Teď tady vidím útěk z vyprahlých hor přímo do bláta a hustého vlhkého.
1: Ano, tak to stylkáry, to byl úplně závěr té cesty a to byl důvod, proč jsem tak strašně chtěla tu motorku opravit, protože ten závěr byl deštným lesem. Já jsem projela přes horský vrcholky, kde už to nebyly ty náhorní plošiny, ale já jsem opravdu jako jela přes hory nahoru dolů, tak jak to známe, když člověk jde třeba do Alp. A za těma horama, když jsem je přijela, tak tam už se nachází deštnej les, říká se mu Džungas, je velice málo známý, takže opět tam je málo turistů, ještě před 10 lety tam nebyli vůbec žádný. Dneska už tam pár turistů je, žije tam jaguár, který je teda sice na pokraji vyhnutí, ale žije tam, tak jsem se procházela. Nepotkala. Šla jsem se fakt večer jako projít sama, udělala jsem si takový hike po tom lese, šla jsem se podívat na takový výhled nad město a doufala jsem, že nějakýho potkám, ale ne. To je bez šance.
0: Vyhejbali se ti.
1: Oni se mi vyhejbali. No.
0: Ne. Tak říkali turistka z Čech, jo. Hubená, to nebudeme ani.
1: To nebudeme žrát, to je ztráta času.
0: Samá kost, jo. No a pak už to šlo domů.
1: A pak už to šlo tady odsaď, to šlo zpátky do Salty, vrátit motorku. Spousta lidí se mě ptalo, kolik mě stálo to, že jsem tu motorku jako úplně zdevastoval, což je pravda, ta motorka, ten terén je prostě náročný. Jo, to není, že já bych jí něco provedla, ale je takovýmhle terénem, je řízená devastace motorky.
0: Jo.
1: Ta motorka pak už je i slyšet v těch videích a hodně to i lidi komentujou, ta motorka zní divně. Ano, ta motorka zní divně, potvrzuji to. Zněla čím dál divněji. A když mi pak přivezl
0: Takže to vyšlo akorát.
1: Přesně, a když mi přivezl tu druhou, tak ta změla úplně jinak, jo. Tak vlastně kde je pravej...
0: Jo, co je správný zvuk.
1: Co je správný zvuk KTMky, nikdo neví. Jo, takže kromě toho teda, že jako občas padal, tak ty motorky jsou na to dělaný, to oni jako přežijou, tak ten terén je prostě náročný, takže mi tam upadl výfuk, upadl mi tam nosič, jo, pořád se to musí dotahovat, pořád se tam něco jako povoluje. Bylo vidět, že to pro ně
0: nebylo. A je tohle tím terénem nebo tím, že to je půjčovací?
1: Ne, to je to normálně, to byl jednoválec, takže ono se to hodně třepe, takže to je opravdu potřeba jako kontrolovat, dotahovat, to je úplně jako normální. Ale další věc je, tohle to není úplně motorka pro takovejhle terén. Ona je víc jako silniční, zvládne nějakou polňačku, rozhodně to není, abych ji protáhla něčím.
0: Takže to byla jenom polňačka, hory, lesy.
1: No, takže to rozhodně nebyla motorka do tohle terénu, měla i silniční gumy, takže takže no, ono to pro ní nebylo úplně lehký, aby jsme nenadávali na KTMky, tak...
0: Jo, takže vidím, že to byla opravdu mix toho nejlepšího, co jsem
1: měl. Jo, zvládla jsem to.
0: No to samozřejmě. No tak já takovýhle věci už nepodnikám. Jo, jak jsem říkal, tak pojedu do Klatov. Tam si půjdu za uměním a za architekturou.
1: No jasně.
0: Potkala jsi tam něco zajímavého i z téhle oblasti, třeba když jsi byla doma? Když jsi byla u někoho doma nebo v těch penzionech.
1: No.
0: Že by si se dostala... Jo, moje představa je, že všechny ženy takhle někde v horách mají ty barevné oblečení.
1: To je Bolívie. Bolívie, tam chodí ženy tradičně oblíkaný, mají takový ty velký sukně. Je tam krásně vidět mix té evropské kultury a zároveň ty indiánský. Takže tak hezky to mixujou, mají takový ty typický buřenky na hlavě všechny.
0: Jo, to se mi líbí.
1: V té Bolívii tam je to ještě fakt jako běžný. Spousta žen takhle chodí, ale v Argentině nebo v Chile, tak tam už se s tím nesetkáš. Tam už je to jako normální. Jo, samozřejmě ty lidi tam žijou jinak, v těch horách, oni žijou v tím svým zemědělstvím, takže pravděpodobně mají nějaký třeba rozdělený role, že paní je doma, pan je na poli nebo takhle, protože to je jako klasický, když je ten život takhle těžký, ale už tam nevidíš to tradiční oblečení.
0: No a který z těch míst nakonec teda bylo nejlepší?
1: Já miluji tu Bolívii. Mně se líbí, jak je divoká, jak je tvrdá. Za mě ta Bolívie byla jako strašně náročná. I fyzicky ten terén, to bylo brutální, ale mně se tam hrozně líbilo a to je země, kam se chci vrátit.
0: Ale už se svojí motorkou.
1: A teďka, jak pořizuju novou motorku, tak tahle
0: ta... Co jsi napsala Ježíškovi?
1: Já jsem napsala Ježíškovi. Ježíšek řekl, tak OK, si ji zasloužíš. A pořizuju motorku, která je už stavěná do terénu, zase má nízkou hmotnost, ale má mnohem jako vyšší zdvihy a je dělaná do terénu. Je to kové 800 rally, která je momentálně nejlehčí jako motorka ve své třídě. A tuhletu beru na svoji další expedici.
0: Což já se tam, ty vážíš kolik teda?
1: Ježíši, já to ti neřeknu.
0: To se ti nikdo ještě nezeptá. Ne, poměru váhy té motorky. Jako,
1: no, nevážím zase tolik.
0: Ne, to se říká, že se tě lidi ptají na různý věci, na tohle už se tě taky někdo ptal.
1: Ne, ty jsi první, ale přidám to na seznam těch dotazů, o kterých jsme se bavili.
0: O obtěžující debilní dotazy.
1: Nechtěl jsem to úplně takhle říct.
0: Jo. Takže vypadá to na Bolívie, jo teda.
1: Ano, hele, já bych ráda Peru, Bolívie. Ale uvidíme, jak se vyvrbí teďka nějaká ta bezpečnostní situace v Peru. Tam proběhly teďka volby. Ta situace je lehce jako divoká, asi to nepřeroste v občanskou válku, ale problém je, že tam poslední roky opravdu jako roste kriminalita. Začínají se tam vyskytovat gengy, který můžou jako přepadat cestovateli nebo být nepříjemný. No, oni ti vezmou jako věci, oni tě nechtějí zabít, ale vezmou ti věci. Takže já budu muset tu cestu naplánovat a pak se kontaktovat s nějakýma lidma, který si myslím, že by mohli znát ty lokální situace. Protože tyhle věci jsou vždycky lokální. To jako není, že celý Peru má gengy, ale jsou to místa, že jo? Takže zeptat se lidí, kteří tomu rozumí.
0: Jsme tady taky mluvili.
1: No a říct, hele, plánuju tuhle trasu, je to OK, není to OK. A on mi řekne, hele, dobrý, ale třeba tady to jako oběť jinudy, jo? Tady to, jako, to místo není úplně dobrý.
0: Tohle a sama zase.
1: Určitě sama.
0: Vyhodnotila si to jako, jako dobrou věc. Jo, vidíš, tohle jsem se chtěl zeptat. Když se teda motorkáři takhle potkávají na cestách, združuje se, jakože se třeba spojíte s někým, jedete 3 dny spolu nebo 2 dny spolu.
1: Tak možná to dělají, já to nedělám.
0: Neděláš to?
1: Já to nedělám, já to nemám ráda. Mně se to stávalo dřív na mých cestách, když jsem jako jela sama, že se ke mně přidal nějaký spolucestovatel.
0: Když se baťuškovala ještě.
1: Když jsem ještě baťuškovala a zjistila jsem, že je velice těžký se jich potom jako zbavit. Jo, dost často to jsou jako chlapy, kteří najednou mají stejnou trasu jako ty a mají, a to vypadá, že už jako naplánovali celý výlet podle
0: sebe. A svatbu,
1: jasně. A končí to svatbu, přesně, a ty nechceš, jo, a je těžký jako se jich zbavit.
0: Tak nám došlo ještě něco tady do dotazu. Jo, Martin. Jo, Martin, a zrovna jsem se chtěl zeptat, kolikrát je motorka těžší než paní, co povídá. Jak to dělá, pokud motorka upadne?
1: Já bych řekla odhadem tak 3x.
0: Jo, a jestli někdy upadla, o tom jsme mluvili, že jo?
1: Jo, ale to je normální. To já jsem zjistila, že mezi motorkáři je to takový docela jako divoký téma, to padání. Jo. Ale já to asi chápu, protože když člověk jezdí po silnici, tak jako nepadá, nebo neměl by. Není to úplně dobrý, ale v tom terénu se to prostě děje. Jo, to
0: jo, po silnici jedeš rychle hlavně, že jo?
1: No. A v tom terénu ty jedeš pomalu, ale jako je to fakt jako na denním pořádku, že se někde vymajzneš na nějaký pískový plotně, nebo na blátě, nebo šutry, nebo prostě cokoliv. Je to úplně normální, no.
0: Já se teda vrátím, to jsem odskočil od toho Martina, že teda pojedeš sama, nebudeš se zdržovat, a když se baťuškovala, jsme skončili, takže se s tobou lidi chtěli družit.
1: No, já se nedružím, já to nemám ráda, jo, takže já třeba občas třeba jsem se mi i tady stalo, někoho jsem potkala, večer jsme pokecali, nebo takhle, a pak jsem mu řekla čau a já jdu jinudy. A když jako chtěl jet se mnou, tak já jsem mu řekla, hele ne, já možná pojedu zítra jít sám, a pak jsem počkala, až odjede a jela jsem já.
0: Jo. No tak ono, na těch cestách někdo se rád zase druží, že nechce zůstat sám, jo, nebo jo, nechce prožívat věci sám, jo, ale ono se těžko odhadnout ty úmysly, který
1: no, jasně, toho... Jasně, no, ale tak já vím, že já chci jet sama, já se nechci družit, já samozřejmě, jak říkám, já se bavím na té cestě s každým, ale já sama dávkuju, kolik tomu chci to věnovat toho času, jestli vůbec chci.
0: Dost,
1: a v momentě, kdy se k tobě někdo přidá, tak už automaticky předpokládá, že vy spolu budete trávit večer, že tady budete spolu, tam budete spolu, a já potřebuju obecně ve svém životě hrozně moc svého osobního prostoru. A mě z toho začnu být jako unavená.
0: Jo, protože pak padne otázka, a kam půjdeme večer?
1: No,
0: jo,
1: a já jako...
0: A kde budeš bydlet?
1: No, a já jsem z toho jako unavená. Já se s tebou můžu bavit třeba 2-3 hodiny, ale pak potřebuju třeba další 3 hodiny klid.
0: Tak to stačilo, frajere. A...
1: No, ale to jako není osobní, jako že
0: ne,
1: stačilo,
0: jasně,
1: frajere.
0: Ale, ne, prostě...
1: ale tak to jako v životě prostě mám, že potřebuju strašně moc ticha a svýho prostoru.
0: Jo, ticho je dobrý, no. To se občas hodí. To mám, když třeba někde hraju a pak jedu v autě a nic, tam nechci nic, jo, chci opravdu ticho a motor.
1: No.
0: Já si to nedokážu představit. Jako ne, že bych nechtěl tu samotu, jo, ale přijde mi, že ve chvíli, kdy jdeš takhle na té motorce, to auto mi přijde trošku bezpečnější, jako z tohohle pohledu. Hmm. A stane se problém, tak když jsou na to dva ty lidi, nebo tři, nebo prostě větší skupina, takže můžou pomoct, jo. Teď nemyslím jenom zvedat motorku, jo, ale řešit zrovna ten řetěz, jo, nebo...
1: A jak si pomůžete, akorát se vzájemně můžete uklidňovat. Nebo, to je úplně to stejný.
0: Zhádat.
1: Nebo zhádat, to je úplně to stejný. Já se nemám s kým zhádat, nemám se s kým uklidňovat, ale já vím, že buď to vyřeším, nebo to nevyřeším. A všude, kam já jsem jela, tak jsem byla připravená na to, že se opravdu může stát něco, co já v té pustině nejsem schopná řešit sama. Měla jsem sebou věci na 3 dny, když jsem třeba jela 100 kilometrů, vím, že 3 dny půjdu zpátky, tak abych to prostě došla, jo?
0: No. Tím můžu popřát tady teďka nakonec už je 9 hodin. Tím můžu popřát hodně štěstí na další cestě. Až se vrátíš z té další, tak se tady zase potkáme.
1: Určitě.
0: To celý rozeberem. Jo.
1: Super.
0: A jenom tě závidím, no.
1: Tak děkuji.
0: Já závidím každému tady.
1: Ale nemůžeš,
0: hlavně...
1: Ježišmarjan, ne, ale když závidět. Takovýte...
0: No já už na to nemám odvahu ani. Jako...
1: Teď pojedeš do Klatov.
0: Teď pojedu do Klatov, no. Tam bude hezky, no.
1: Tam bude hezky, to ti zase závidím já třeba, protože já nepojedu nikam.
0: No, tak jak do Klatov. Teď už jsem ti ukázal, kde se tam dá dobře bydlet. Do 17. je výstava klatovských karafiátů.
1: Tak já to zvážím.
0: No tak.
1: Děkuju.
0: Tak fajn, Míšu, děkuji ti moc. Šťastnou cestu zpátky do místa bydliště. Jdeš motorkou, nebo?
1: Motorka mi přijde až příští týden, já jsem přijela MHDčkem, jo? Takže já jsem přijela, úplně super je mimochodem, že jdu MHDčkem v tom oblečení s přelbou jako pod paží, takže to je super.
0: Jo, ty máš přelbu sobou?
1: Ne, ale už jsem tady párkrát jela takhle po Praze, tak
0: jo. To je jako bezpečnostní, kdyby to dobře nedopadlo. Tak fajn, děkuji ti moc. A vás ostatní vlastně pozvu na příští pondělí, ale já mám práci, protože tady budu mít pracovně hosty ze zahraničí a budu s nima muset trávit večer. Takže Ešus nebude a hudbu snad nachystám teďka v Klatovech, aby se pouštěla. Stříček Míša, Rádio 1. A takový byl dnešní Ešo s Míšou. Ještě jednou díky.
1: Děkuju, Míšo.
0: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stříčkem Míšou.
2: Reklama Rádia 1.
3: Wi-Fi člen na poli. 2 dny, 1 místo, 15 koncertů, 10 rozhovorů, 4 výstavy, 5 performancí, divadlo i program pro děti. Přijďte si sklidit vlastní emoce. Do areálu, který funguje jako laboratoř veřejného prostoru. 28. a 29. srpna v Bílovicích u Uherského Hradiště. Wi-Fi člen na poli.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz Vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer vám dnes už po druhé ze studia Rádia 1 přeje strýček Míša a teď si nedovolím vyslovit jméno zpěvačky, která nám hrála. Takže tím pádem si ji můžete přečíst sami na Instagramovém účtu strýček Míša. Už teď visí playlist dnešní hudby za dobrou práci. Nicméně byl to... Prostě já už se vám do toho nebudu ani motat, pak vám povím něco o Klatovech za chvíli, proč tam jedu a to je asi tak všechno na začátek. Hudba za dobrou práci, strýček Míša, Rádio 1.

Stále posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou pro vás každé pondělí mezi 9. a 10. vybírá Strýček Míša, a jenom v rychlosti, já jsem vám říkal, že se mi práci podařilo vyloudit 5 dní volna a odjíždím, nejedu k moři nebo za velkým dobrodružstvím, ale klid a mír, umění, architektura. A proto jsem si vybral Klatovy, které sami o sobě jsou hezké město, ale mají výbornou galerii, galerie Klatovy, Klenová tedy, gkk.cz. Letošní highlight léta je velká výstava Herbárium Petra Nykla. Pojedu se pojat i na Salajkovou výstavu, kterou jsem nedávno viděl, nebo část nějakou její jsem viděl tady v Praze, a snažil jsem se ho přemluvit, Martina Salajku, aby přišel i do Ešusu povídat, protože jsem viděl jeho výstavu, která byla inspirována, když s Arturem Sněgoněm pobýval v Africe a potom o tom namaloval sérii obrazů. Paralelně s tím Klatovech je celé léto akce Sochy v ulicích, kde je vidět spousta objektů, a nedaleko Klatov je zámek Týnec, který také mohu doporučit. A to je zámek, který byl úplně zdevastovaný, až ho v roce 99 nebo 2000 tak nějak koupil pan Pelánek Lazarovic a 25 let ho opravoval a loni předloni ho otevřel pro veřejnost a je plný umění, protože pan Pelánek Lazarovic je sběratelem a pravděpodobně obchodníkem s uměním a je tam k vidění spousta současného umění českého nebo domácího. A je tam velká kolekce obrazů a díla Josefa Váchala k vidění. Tak proto jsem si vybral Klatovy, protože těch 5 dní volna, které mám, tak se tam dají využít úplně skrz na skrz 24/7 a pak jsem našel úplně skvělé bydlení, což je další věc. A budete-li sledovat facebookový profil Ešusu, tak pokud nebudu líní, tak tam každý den zavěsím obrázky z Klatov a z té cesty. Strýček Míša, Rádio 1, Hudba za dobrou práci. A teďka zpátky k muzice. Sit up straight, dear smile. The world is watching.

taková byla dnešní hudba za dobrou práci. Před námi stojí poslední track Jackson and Sellers, Waste of Your Time. Hudbu vám jako každé pondělí vybral zase Strýček Míša. Máte-li k tomu jakékoliv připomínky, pište mi na Instagramový účet Strýček Míša nebo Strýček podtržítko Míša. A tam je také k vidění celý playlist dnešního večera. Pokud se vám něco líbilo, příští týden se s velkou pravděpodobností neuslyšíme naživo, ale přes příští týden už to bude zase všechno úplně normální. Sledujte facebookový profil Ešusu. Já teď odjíždím západním směrem na několik dní a budu vám tam ukazovat, co všechno je tam k vidění. Abych nezapomněl, je tam i výstava, teď aktuálně výstava klatovských karafiátů, které podle toho, co jsem si o tom našel, budou velmi půvabné. Strýček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci.

0: tohle tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: Římsič. Yeah. Můj bože.

0: Tutto nasce. Takhle, no, to je
1: pravda. Já, žiž, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

naší vás zvuky vesmíru. Radio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Ta ta
1: la la
0: mẹ mama
1: la la
0: mẹ řekni mama
1: la la
2: tak řekni radio jedna
1: la I tell swing
3: everyone.

them!

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

Oh.

0: jedna?
1: No tenhle jingle to nevím.
0: Jednou, až všichni odmaturujeme.
2: Točím dokument.
0: Půjdem na vejšku, budou z nás doktoři

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.